0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, ne? Bo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas. To jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme. Tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádu, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete, děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy, Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teda dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro své děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu

0: hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
0: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta gloriola. Já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavu narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teďko můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: Ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
3: Rádio Praha.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana, a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Ano. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace mimo jiné. To jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme. A třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali. 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ale ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř, jo?
1: Nedojídat
2: talíř.
1: Nechat
2: tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak skontrolovat vystavovat... pět spánkových cyklů, nějaký měřič.
2: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17, standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8,8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat, to jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Praha.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

A mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
1: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
2: Děkuji teda za ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
1: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hruza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Aardvej, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
2: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
1: A nemlčíte? Povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
2: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
1: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
2: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
1: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad, anebo producentů filmu?
2: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.
0: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
1: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou vcelku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba písňová.
0: Sloka, refrén.
1: Třeba no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu. Mm-hmm. Ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
0: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
1: Jo. A nebo třeba rock'n'roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesanej i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli, měli jsme 20 skladeb.
0: Takže jste jamovali?
1: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
0: Fakt?
1: No prostě vždycky dali jsme si 30 minut na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, takhle, takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.

0: protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Když nemá konce cesta,

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik?
2: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu. A je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji. A samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu. Akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
1: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
2: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v

0: bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočej, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný, a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
1: Pianista,
0: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme, tak neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
1: A další skvělý pianista Jan Overa. A no, jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
0: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyl tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jak je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči z celého světa, takže ono by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit, a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
1: ale já jsem to nechcem. Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
0: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je ta vaše, to gro té vaší práce?
2: No, dělat pěkný písničky.
1: To se lehko řekne.
2: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal, ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten, tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý té nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
1: Aby se zmobilizoval.
2: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
1: Aha, to je dobrý.
2: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, když člověk si připadá třeba, jak když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
2: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
2: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
2: No, to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co naspíval vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takový ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
2: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá, a stejně tak to má Sofian. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku, ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
2: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je, když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda, jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi i v jiných zaměstnáních, jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
2: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými lidmi nepracovat, protože to, ať si to zkoušejí někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
1: Takže ale ho slušně vyprovodíte ze studia.
2: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi, že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že? Takže důležité je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
1: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno. David Málek. Chodí vám často do mailu různé demáče a různé nabídky spolupráce?
2: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterými pracují, takhle mladí lidi, se kterými pracují třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, jo, tyjo, to je vlastně super, ten člověk má takový taky zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák, nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Mm-hmm. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívá nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
1: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
2: Šimona nejde ignorovat.
1: Nejde.
2: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotnýho, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
1: Intenzivní nebo urputný?
2: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. A teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.
3: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha 107,1

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
2: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
1: Kolik máte kytar?
2: Asi 45, no.
1: Jo.
2: Nějak tak. A je to super, no, tak je to takyž, to je jako auta třeba, nebo ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takyž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let. A ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo. Takže je v tom hodně faktorů. A plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo, že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
1: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
2: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci. Jo. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických různý ladění. Potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
1: Rozumím.
2: No, asi tak.
1: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
2: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku, takže já to mám rád, tady ty odkazy a ta kytara byla úplně skvělá, našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
1: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
2: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
1: To byste do Polska jeli dlouho.
2: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále. Takže taková analýza třeba zpětná. Tak to jsou věci určitě, na kterých si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
1: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
2: Děkuju moc. Děkuju za pozvání a pěkný den.

0: time.
1: 6 hodin přejeme pěkné sobotní ráno. Je s vámi Rádio Praha a teď už taky Lenka Vokatá se zprávami. Leni, ahoj.
2: Dobré ráno. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Technologická údržba omezuje průjezd tunely Lochkov a Chlupice na Pražském okruhu. Policie ve Francii zadržela na středoškolských protestech už přes 5 000 lidí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Nebezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby to nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
2: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Řidiči musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Chlupice. Práce potrvají přibližně do nedělního poledne, upozorňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Čas využijeme k technologickému servisu a zdrsníme betonový povrch, což ještě víc zabrání podskluzování pneumatik. Jezdí se vždy jedním tubusem v režimu 2+1.
2: Letos naposled lidé můžou navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
6: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
2: Francouzská policie zadržela od začátku týdne při studentských protestech už přes 5 000 lidí. Oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií.
7: Studenti se stěžují například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Ministr školství Edouard Geffrey některé požadavky studentů uznal. Ministr potvrdil, že s vedením škol v reakci na nedostatek učitelů připravuje plán na zajištění náhradních hodin, a to zejména v maturitních ročnících. Demonstrace se během několika dní rozšířily na stovky škol po celé Francii. V Marseille protestující zapálili hasičský vůz. V dalších městech na policisty házeli petardy nebo polili učitele hořlavinou. Policie při rozhánění davů použila proti studentům slzný plyn. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Fotbalisté Jablonce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamin Javo. Severočeši jsou tak 15. jistým účastníkem osmifinále. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Po ránu je v Praze a okolí na silnicích poměrně klid, ale pozor na omezení či uzavírky. A také na jednu nehodu, pokud se blížíte ku Praze po D10, tak dejte pozor mezi 42. a 5. a 40. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se stala nehoda. Zatím nemáme další podrobnosti, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace jsou také v ulici Jana Želivského a v Olšanské v Praze 3, tady se pracuje na silnici, je tady omezení, konkrétně máme problémy i na Pražském okruhu, a to na 13. a 5. a 7. a 5. kilometru ve směru k dálnici D1, pracuje se tady na silnici a je tady omezení A ještě připojím problém v Počernické ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce a mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru, a to ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají ještě do 10. října. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Sobotní ranní Praha je s vámi a ze studia vás zdraví Vláďa Malošík. Je 6 hodin a téměř 6 minut a užíváme si teprve třetí říjnový den a taky první říjnovou sobotu a tradičně s těmi nejlepšími songy. Je s nimi připravená třeba Sia. I kapela Green Day. Přeji vám příjemný poslech. Ranní

0: tohle byla kapela Mirain Rádio Praha, je 6:45, přejeme pěkné sobotní ráno. Kde jinde oslavit Světový den zvířat než v pražské zoologické zahradě? Zítra, tedy v neděli, se během komentovaných krmení a setkání u vybraných druhů dozvíte spoustu zajímavostí z jejich života. Podíváte se k medvědům, slonům, velkým želvám, vombatům, plazům nebo gorilám. A právě pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit ještě do 18. října o víkendech loď pražské paroplavní společnosti. Ta vyjíždí z Rašinova nábřeží, cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou ve směru do Prahy na D10. Ta se stala na 42. a půltém kilometru ve směru do Prahy. Je tady nehoda a neprůjezdný je momentálně pravý jízdní pruh. D11, tady máme problém na 25. až 41. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Na Pražském okruhu máme komplikace na 25. a půltém až 23. kilometru ve směru do Prahy. To je dálnice D1. Tady máme problém kvůli práci na silnici. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Teď si dáme Pražský okruh, a to konkrétně 13. a půltý až 7. kilometr ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení. A ještě doplním ulici Olgy Havlové v Praze 3. U křižovatky s ulicí na Vackově se pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený a práce potrvají do 11. října. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: V pondělí si dáme rok. Čerství z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Je téměř půl sedmé, přejeme pěkné sobotní ráno a máme pro vás další zprávy, které přináší Lenka Vokatá na Rádiu Praha.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D. Libuš. Tendr vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Lidé v Praze si můžou během října přijít koupit ponožky a podpořit tak boj proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Prague City Tourism, nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. K zakoupení jsou v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí. Voda z vodojemu Odolena Voda je od včerejška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že splňuje hygienické limity a neobsahuje nadlimitní množství olova. Lidé ve 12 obcích ji tak můžou po týdnu znovu používat k pití i vaření. Omezení se týkalo zhruba 15 000 obyvatel. Středočeské vodárny budou kvalitu vody dál kontrolovat a pokračovat v odběrech vzorků. Lotyši vybírají nové složení parlamentu. Volební místnosti se otevřou 7 hodin našeho času. Podle agentury AFP se i přes vzestup populistických stran očekává, že vláda zůstane proevropská a proukrajinská. Podle předvolebních průzkumů je favoritem voleb středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle agentury Reuters byly hlavními tématy předvolební kampaně bezpečnost a růst životních nákladů, včetně třeba cen pohonných hmot. Konečné výsledky voleb by mohly být známé po půlnoci. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Po ránu a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty přes den vystoupají maximálně k 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou. Pokud se ku Praze blížíte po D10, tak opatrně na 42. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Tady je nehoda. Překáží na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. D11. Komplikace zůstávají mezi 25. a 41. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Je to kvůli práci na silnici, vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. A doplním také přímo Pražské ulice v Radlické v Praze 5 se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati a práce tady potrvají ještě do konce října. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl sedmé, hezké sobotní jitro na Rádiu Praha. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A máme pro vás i další vybrané hudební kousky. Nechybí Teddy Swims. Nebo Tomáš Klus. Hezký poslech.

0: Tak tohle byl Miles Smith na Rádiu Praha. Přejeme pěkné sobotní ráno dnes s datem 3. října. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
2: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
1: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
2: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
0: Zítra si v posledním dílu řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a v okolí metropole. Máme hned několik komplikací, ale začneme nehodami v pražských ulicích. V Dřevčické ulici nedaleko křižovatky s Počernickou havarovalo osobní auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Nehoda je také v Sokolské u náměstí IP Pavlova. Tady havarovala 2 osobní auta. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor také na D5. Na 14. kilometru ve směru do Prahy máme tady odstavenou dodávku s defektem pneumatiky a problémy jsou hlášené i z D8 na 18.5 kilometru ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Tady je odstavené porouchané auto, je to také dodávka. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi 4 stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky

0: Máme 7 hodin, přejeme krásné sobotní ráno a na Rádiu Praha pro vás máme zprávy, přináší Jelenka Vokatá. Leni, mám pravdu?
1: Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Tramvaje na Smíchově v Praze 5 omezí na 2 týdny výstavba mostu. Pilot letadla Fly Dubai měl v rodném Ománu zákaz létat. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět 2 mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Montáž proběhne ve 2 etapách, konkrétně v noci z 6. na 7. října a z 8. na 9. října, kde s pomocí těžkého jeřábu usadíme na připravené podpěry. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu.
1: V Pražském národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
4: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
5: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
6: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
5: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Pilot, který se tento týden chtěl zřítit s letadlem aerolinky Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létat. Informovali o tom agentura AP a americký deník Wall Street Journal. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřovala. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kokpitu napadl kapitána. Cestující a část posádky ho přemohli. Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saudské Arábii. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina byli Izraelci. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací na světě. Večer nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je útočník Barcelony Lamine Yamal, o kterém mluvil záložník Alex Král.
7: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
1: Utkání Španělsko-Česko začne ve 8:45 večer. V první lize čeká zápas i oba přemožitele české reprezentace. Utkání mezi Chorvatskem a Anglií začne v 18 hodin. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A opět se přesuneme na silnice. Stále máme komplikace v Dřevčické ulici nedaleko křižovatky s Počernickou. Havarovalo tady osobní auto, tak opatrně. Nehoda v Sokolské ulici u náměstí IP Pavlova, ta už je odstraněna, tak to je dobrá zpráva. Komplikace ale zůstávají na D5, na 14. kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavená dodávka s defektem pneumatiky, projíždějte proto velmi opatrně. Stále opatrní buďte i na D8, na 18.5 kilometru ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Tady je také odstavená dodávka s poruchou, tak dejte pozor. Pozor také na D11, na 25. kilometru až 41. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do dvou jízdních pruhů. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, je sobota a taky 3. října. Na historii tohoto data se v příštích minutách zaměříme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám přidá i Post Malone. A taky Lenny. Teď je 7 hodin, 5,5 minuty, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Berlín, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Ty tu máme celkem 3. Jednoho v okrese Krnov, jednoho v Brně a jednoho ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tak všechno nejlepší, pěkný den, tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. Nad jeho hrobem stojí majestátní bazilika. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. Kulatou osmdesátku má podnikatel, majitel továrny Kohinor Hartmut, Vlastislav Bříza. A 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu. Stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ještě máme v Praze nehodu, a to v Dřevčické ulici, nedaleko křižovatky s Počernickou. Havarovalo osobní auto, projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také v ulici 5. května, a to ve směru do centra za nájezdem Styrkovy ulice. Tady je odstavené porouchané nákladní auto a neprůjezdná krajnice. Problémy zůstávají také v ulici Květnového vítězství v Praze 11, probíhají tady stavební práce a je tady kivadlový provoz vedený jedním místním pruhem mezi křižovatkami ulic Valentova a Benkova. Problémy jsou také na D5C, a to na 14. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Opatrně také na D8, kde je problém na 18,5 kilometru, a to ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. I tady je odstavená porouchaná dodávka. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak mě napadá zeptat se Lenky Vokaté nespisovně, seš tady, Leni?
1: Jsem tu.
0: Tak to byl totiž Seš na Rádiu Praha. Teď máme 7:30 a jsou tady zprávy.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset už příští rok přijímat méně studentů. Podle České konference rektorů jim kvůli dlouhodobému podfinancování chybějí peníze na rostoucí počet zájemců o studium. Kritická má být situace v roce 2028. Ministr školství Robert Plaga za ANO už pro roky 2028 a 2029 vyjednal navýšení rozpočtu vždy o 1 000 000 000 Kč. Rektoři ale požadují 3 miliardy ročně a chtějí o tom jednat s vládou. Lidé v pražském Radotíně se můžou hlásit do další etapy projektu Korenci. Prvních 750 registrovaných získá od radnice 1000 takzvaných korentů, které slouží jako 50% sleva u tamních obchodníků. Městská část chce takto podpořit lokální ekonomiku. Dnešní akce Jedlička 100 na Vyšehradě připomene 100. výročí úmrtí Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu a Podolského sanatoria, dnes ústavu pro péči o matku a dítě. Na programu jsou komentované prohlídky areálu, křest životopisné knihy a koncert kapely The Tap Tap. V Karlachových sadech taky vysadí pamětní jedly. Cílem akce je podle pořadatelů představit odkaz osobnosti, která zásadním způsobem ovlivnila podobu moderní péče o děti a mladé lidi s tělesným postižením. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinu už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď víc závislá kvůli konfliktu s Íránem a blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Po ránu a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty přes den vystoupají maximálně k 23 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte, v Dřevčické ulici v Praze, nedaleko křižovatky s Počernickou, havarovalo osobní auto, stále tady máme hlášené problémy. Ty jsou teď také v ulici 5. května ve směru do centra za nájezdem Styrkovy. Je tady odstavené porouchané nákladní auto a neprůjezdná krajnice. Popatrně také v Evropské ulici, a to mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Pracuje se tady na silnici, je tady uzavřený jeden jízdní pruh. Komplikace máme stále i na D5. Na 14. kilometru ve směru do Prahy je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Problém ale máme na D5 i na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě D8, 18.5 kilometr ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Je tady odstavené porouchané auto, jedná se o dodávku. I tady projíždějte opatrně. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Máme 4 minuty po 7:30, pěkné sobotní ráno. Na místě pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice vznikla dočasná tematická zastávka Knižní. Lidé si tam mohli vypůjčit knihy i poslechnout autorská čtení. Víc prozradíme už za okamžik. A další songy na Rádiu Praha nabídne Michal Šulte.

0: Je 7:45, přejeme pěkné sobotní ráno, dnes je 3. října, tak se vám dnešní den maximálně vydaří. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se přeměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé tam mohli zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Tematická zastávka vznikla u příležitosti 30. ročníku Týdne knihoven.
1: Nádraží Holešovice.
2: Podle hlášení přijíždí tramvaj jako obvykle k nádraží Holešovice. Tentokrát ale cestující venku vidí docela jinou zastávku, takzvanou knižní. Přístřešek zastávky zdobí nalepené stránky knih se slavnými literárními úryvky. Součástí je také mapa se smyšlenou linkou, která vede zastávkami jako U první kapitoly, Za zrcadlem nebo Hobitín. Na knižní zastávku se přišla podívat také paní Helena.
3: Velmi pěkný festival, moc se mě to líbí. Je šikovné, že udělali knižní festival a blízko našeho bydliště.
2: Co vás tady třeba zaujalo, když jste tu šla?
3: Různé knihy, jak tady mají výstavu, i v autobuse mají různé knihy, takže jsem tu tam oblížela, ano.
2: U zastávky stojí také informační stánek, kde si lidé můžou nechat vyrobit třeba odznáčky nebo si složit papírový model autobusu nebo tramvaje. Nedaleko stánku potkávám také paní Lenku.
4: Všimla jsem si knížek postavených u sloupu. A autobusu knihovny.
2: Co si tady odnášíte?
4: Odnáším si modely tramvají, protože mám budoucího zeťáka, který prostě miluje tramvaje, miluje autobusy a ještě se tam chci podívat na nějaké knížky.
2: Říká paní Lenka. U zastávky stojí také nový bibliobus městské knihovny jménem Matilda, který v pražských ulicích jezdí necelý měsíc. Provází mě tady knihovník Jan Mazura, tak co tu vidíme?
5: Máme tady komplet celou knihovnu, akorát tahle knihovna má okolečko navíc, takže jezdí. A přijela jsem za váma. Procházíme kolem posezení, záměrně jsou tady i stolečky, protože kromě knížek jsme přivezli i hry.
2: Tematické zastávky v hlavním městě 4. rokem pořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
6: Knižní zastávka je vůbec poprvé ve spolupráci s městskou knihovnou. Doufám, že se z toho stane také tradice, podobně jako třeba vánoční nebo velikonoční zastávky nebo prvomájové. V minulosti jsme dělali třeba prázdninovou zastávku.
2: A dodává.
6: Repertoár je poměrně bohatý, jenom už těch zastávek, kde to lze udělat, moc není, takže vybíráme nějaké nové lokality, kde bychom hlavně zpestřili každodenní cestování. Uvidíme, jaké budou další nápady a s čím přijdou i třeba samotní cestující.
2: Ke konci roku chystá Ropit ještě vánoční zastávku. Z pražských Holešovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. A na silnicích žádné velké změny, stále komplikace, například v Praze v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic U Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6 se pracuje na silnici. Je tady omezení v jednomístním pruhu, tak opatrně. Komplikace máme také na D5, a to konkrétně mezi 33. a 5. až 34. a 5. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, probíhá tady údržba. D5 ještě jednou, 14. kilometr ve směru do Prahy, tady máme odstavenou dodávku s defektem pneumatiky. Komplikace zůstávají také v ulici Květnového vítězství v Praze 11. Probíhají tady stavební práce a je tady kevadlový provoz. Objížďka vede ulicí Květnového vítězství mezi křižovatkami ulic Valentova a Benkova. A připojím ještě D11, a to 25. až 41. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u Břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem Břevnovského posvícení je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Osmá hodina je tady, s ní na rádiu Praha taky Lenka Vokatá se zprávami. Leni, zdravím tě.
1: Dobré ráno.
0: Budeš rapovat jako Eminem?
1: Pokusím se. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Pražská nemocnice na Františku nově používá při operacích kolene robota za 15 milionů korun. Ruský nálet zasáhl další most přes Dněpr. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Nebezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby to nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
1: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Lékaři v nemocnici na Františku v Praze používají při operacích kolenních kloubů robota. Zařízení za pomoci speciální kamery vytváří digitální model kloubu přímo na operačním sále a bez předchozího rentgenového vyšetření. Nemocnice za nový systém zaplatila 15 milionů korun, říká mluvčí nemocnice Štěpánka Filipová.
4: Díky roboticky asistovanému systému se lidé po operaci kolena rychleji zotaví. Nejnovější vybavení totiž pomůže lékařům tak, že zvýší přesnost zákroku. Zmírní se tak bolest pacienta, zrychlí rekonvalescence a zlepší výsledky léčby jako takové.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Na místo už podle něj míří záchranáři. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dříve uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Moskva včera večer zaútočila taky na město Hostomel v kyjevské oblasti. Podle šéfa oblastní správy Timura Tkačenka zasáhla sklady, mimo jiné s léky. Úder zranil 4 lidi. Mistrem Evropy na ploché dráze se v Pardubicích stal Dan Madsen. V závěrečném závodu čtyřdílného seriálu mu stačilo třetí místo. Madsen v celkovém pořadí triumfoval o bod před pátečním vítězem Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na čtvrtém místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil sedmý. Druhý český reprezentant Václav Milík obsadil v Pardubicích 12. místo. Zítra se Kvěch a Milík ještě postaví na start tradiční zlaté přilby. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada, třeba v Evropské ulici. Tady máme problém mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Je tady uzavřený jízdní pruh ve směru do centra. Projíždějte velice opatrně. Kvůli práci na silnici je to všechno. A připomínám také ulici Jeremenkovu v Praze 4. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli konání sportovní akce. Komplikace máme stále také na D5C, na 33,5 až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D5, 14. kilometr ve směru z Prahy, tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. A připomínám i D10, 64. a 64,5 kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Je tady varování před předmětem na vozovce, jedná se o kusy pneumatiky přímo na silnici mezi jízdními pruhy, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké sobotní ráno, máme 6 minut po 8 hodině a v příštích chvílích se k nám s dalšími songy na Rádiu Praha připojí taky Sophie and the Giant. Nebo Anika Iris. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.
6: Ranní

0: Je po čtvrt na devět, tohle byly One Republic na Rádiu Praha. Muzeum Prahy dnes slaví 145. výročí. Užijete si komentované prohlídky, otevřený ateliér a spoustu zábavy. Zároveň navštívíte výstavu, která se věnuje historii i vývoji hlavního města, a to napříč staletími. Město v čase, to je jedna expozice, pět sálů a nespočet příběhů. Poznáte Prahu v 19. století a prohlédnete si unikátní dílo Antonína Langweila, který na svém modelu pracoval dlouhých 11 let. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořili

0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, tam se toho děje opravdu dost. V Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6 se pracuje na silnici. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte opatrně. Opatrně i na D5 na 14. kilometru ve směru do Prahy je odstavená dodávka s defektem pneumatiky. Problémy na D5 máme i na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor i na D8, a to na 5. a půltém až 5. kilometru ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané nákladní auto. A připojím ještě D10, 64. až 64. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Je tady hlášený stále předmět na vozovce, jedná se o roztrhané kusy pneumatiky na silnici mezi jízdními pruhy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: 8.30 ve studiu Rádia Praha je už připravená Lenka Vokatá se zprávami.
1: Řidiči musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Cholupice. Práce potrvají přibližně do nedělního poledne. Dělníci upravili prostor před základní a mateřskou školou na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech v Praze 3. Nově tam jsou herní a vzdělávací prvky, trampolíny a lavičky a asfaltová plocha má barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou 2 miliony korun. Na 7 místech v Česku si dnes můžou lidé prohlédnout lesy, které od roku 2019 pomáhali dobrovolníci obnovit po kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky připravili komentované vycházky i další program. Seznam míst lidé najdou na webu Lesů České republiky. Program dnes potrvá od 10 do 16 hodin. Britští policisté obvinili 28-letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK Anne Whitcombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se můžou ještě místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty přes den vystoupají maximálně k 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Tady se pracuje na silnici, je uzavřený jeden jízdní pruh, projíždějte opatrně. Pozor také ve Vilznově ulici v Praze 1, kde probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů, průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy, omezení tady potrvá ještě do 15. listopadu. A v Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do konce roku. Připomínám také komplikace na D5 na 33. a 5. až 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě D8, 5. a 5. až 5. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené, porouchané nákladní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofian Mejmej. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na rádiu Praha. Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 8:30 a 1. říjnová sobotní ranní Praha je stále s vámi a pokud potřebujete trochu inspirace, žádný problém. Pár tipů pro vás máme už za chvíli. A na rádiu Praha nechybí ani další songy, přináší je Mark Ronson a Bruno Mars. A taky Avicii. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byla Katy Perry na rádiu Praha, je 8 hodin 46,5 minuty. I k dnešnímu sobotnímu ránu patří na rádiu Praha pražské tipy a přináší je právě teď Jirka Štefl.
1: Jestli máte doma čtyřnohého parťáka a teď mám na mysli psa, tak byste s ním v sobotu neměli chybět v Holešovické tržnici. Na oblíbeném srazu se pobaví nejen vaši mazlíčci, ale i vy. Budou tam chrti, jezevčíci, ale i ovčáci nebo miniaturní plemena. Poradí vám tam s chováním běžných, ale i vzácných plemen a taky si tam nakoupíte krmení. Nádvoří Náprostkova muzea zase ožije hudbou, tancem, tradičními řemesly i chutěmi z celého světa. Vychutnáte si tam koncerty a taneční vystoupení, workshopy tance a bojových umění, výtvarné dílny a nebude chybět ani bohatý program pro děti. Ochutnat tam můžete tradiční jídla a nápoje, no a poznáte třeba řemesla a kulturu mnoha etnik a národů. A skupina The Tap Tap vystoupí na Vyšehradě. Open air koncert před purkrabstvím připomene Rudolfa Jedličku, tedy významného lékaře, humanistu a zakladatele Jedličkova ústavu i dalších institucí, které ovlivnily českou zdravotní a sociální péči. Koncert začíná v poledne a je zdarma. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Pozor v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Davidského rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Pracuje se tady na silnici, je tady uzavřený jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně. Opatrně také v Jičínské ulici v Praze 3, tady se pracuje taky na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. V Vyvernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčková stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. D5, 33,5 až 34,5 km ve směru z Prahy na Plzeň. I tady probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D8, 5,5 až 5. kilometr ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané nákladní auto, tak opatrně. A opatrně i na D10 na 64. až 64,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady se stále nachází předmět na vozovce, jedná se o kusy pneumatiky, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Devátá hodina je tady. Na rádiu Praha už je připravená Lenka Vokatá se zprávami v 9 hodin. Tak ahoj Leni.
1: Ahoj. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Praha 3 postavila na Žižkově nový okruh pro freestylová kola a koloběžky za 3,5 milionu korun. Kopilot společnosti Fly Dubai se pokusil o teroristický útok, tvrdí Spojené arabské emiráty. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Lidé v Praze 3 můžou ode dneška využívat nové sportoviště v Příbenické ulici na Žižkově. Areál je vhodný pro jízdu na BMX a freestyle kolech, koloběžkách nebo třeba na skateboardu. Okružní dráha měří zhruba 60 metrů a stála přibližně 3,5 milionu korun. Dělníci ji vybudovali ze stavebnicových modulů, vysvětluje mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
4: To znamená, že nejde o pevnou betonovou stavbu, ale o prefabrikované díly, které je možné v budoucnu rozebrat a přemístit. To je důležité s ohledem na to, že lokalita je součástí širšího rozvojového území.
1: Lidé dnes můžou navštívit zahradu Strakovy akademie. Venkovní prostory sídla české vlády budou otevřené od 10 do 18 hodin. Připravená je tam interaktivní výstava, říká mluvčí vlády Karla Mráčková.
5: Zachycuje nejen velké historické okamžiky a osobnosti naší země, ale i běžný život lidí. Expozice provází jednotlivými etapami vývoje státu, od první republiky přes druhou světovou válku, pražské jaro, období normalizace a sametovou revoluci, až po vznik samostatné České republiky.
1: Zahrada Strakovy akademie bude otevřená i o dalších říjnových sobotách a na den vzniku Československa. Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu pořád pokračuje. Americký deník Wall Street Journal dříve informoval, že útočící pilot měl v rodném Ománu zákaz létat. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech Fly Dubai. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti domácímu výběru. Výkop má zápas v Ovědu ve 8:45 večer. V pátečních duelech elitní divize Francie pod koučem Zidanem poprvé ztratila body. S Itálií remizovala 1-1. Belgie porazilo Turecko 3-0. Ve druhé úrovni zaznamenal hattrick Robert Lewandowski a pomohl Polsku k výhře nad Rumunskem 6-0. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, dopoledne se můžou ještě místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v Jeremenkově ulici, je to Praha 4. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem, je to kvůli konání sportovní akce a týká se to uzavírky pravého pásu v Jeremenkově ulici ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. Problémy zůstávají také v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníka a Starodejvická v Praze 6. Pracuje se tady na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený. Na D5 stále opatrně na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru, a to ve směru na Plzeň z Prahy. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A na D11 máme komplikaci na 40. až 40. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Stále tady platí varování před předmětem na vozovce, neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh a konkrétně v omezení leží v levém jízdním pruhu dopravní kužel a vybočuje se. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 9 hodina 6 minut, krásné sobotní ráno. Dnes je 3. října a to nejzajímavější z historie tohoto data za chvíli připomene Petr Jungmann. A na Rádiu Praha vás čeká taky Taylor Swift. I Dido. Skvělý den i poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Raní Praha.

0: Otázka.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Ty tu máme celkem 3. Jednoho v okrese Krnov, jednoho v Brně a jednoho ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tak všechno nejlepší, pěkný den, tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. Nad jeho hrobem stojí majestátní bazilika. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. Kulatou 80 má podnikatel, majitel továrny Kohinor Hartmut, Vlastislav Bříza. A 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku i dopoledne se budou na mnoha místech vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. No a na silnicích buďte stále velice opatrní. Komplikace máme v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Davidského rybníčku a Starodejvická, to je Praha 6. Tady se pracuje na silnici, jeden jízdní pruh je uzavřený. V Jeremenkově ulici v Praze 4 neprojedete pravým jízdním pruhem kvůli konání sportovní akce. Je to uzavírka ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. Komplikace máme také na D5 na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Čas pokročil, je 9:30 na Rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší Lenka Vokatá.
1: Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět dva mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října. Středočeský kraj rozdělí skoro 2 miliony korun mezi 5 obcí a měst na provoz a údržbu přívozů na Vltavě, Labi a Berounce. Nejvyšší příspěvek, a sice 850 tisíc korun, poputuje do Máslovic. Další peníze získají Klecany, Branov, Oseček a Úholičky. Dnešní akce Jedlička 100 na Vyšehradě připomene 100. výročí úmrtí Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu a Podolského sanatoria, dnes ústavu pro péči o matku a dítě. Na programu jsou komentované prohlídky areálu, křest životopisné knihy a koncert kapely The Tap Tap. V Karlachových sadech taky vysadí pamětní jedly. Cílem akce je podle pořadatelů představit odkaz osobnosti, která zásadním způsobem ovlivnila podobu moderní péče o děti a mladé lidi s tělesným postižením. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mytickém domově starověkých řeckých bohů leží taky Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a minojských palácích na Krétě se teď Řecko snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty přes den vystoupají maximálně k 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně. Dopravní nehoda je hlášena z Opletalovy ulice v Praze. U křižovatky s Jeruzalémskou havarovala 2 osobní auta. Pozor také v Evropské mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická, je to Praha 6. Pracuje se tady na silnici, jeden jízdní pruh je uzavřený. V Jeremenkově ulici dejte pozor, to je Praha 4, tady máme uzavírku pravého jízdního pásu ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách, je to kvůli konání sportovní akce. Připomínám také komplikace v ulici Květnového vítězství v Praze 11, tam probíhají stavební práce, je tam kyvadlový provoz. A ještě přidám D11, 40,5 km ve směru z Prahy na Jaroměř. Dejte pozor, je tady stále hlášený předmět na vozovce. Dopravní kužel leží v levém jízdním pruhu. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
5: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Jsme moc rádi, že jste s námi. Sobotní ranní Praha pokračuje i teď po 9:30. Stovky upravených aut by dnes mohly vyjet do Brna na ilegální tuningový sraz. Už včera se sjeli v Praze. Jejich přesuny po městě monitorovaly posílené hlídky policie. A přímo mezi účastníky byla i naše reportérka. V příštích minutách máme pro vás reportáž. A je tady Nico Santos. Nebo Ed Sheeran s Justinem Bieberem. Přeji vám nerušený poslech.

0: Takhle to zpívá Edu Sheeranovi s Justinem Bieberem, je krátce po 9:45, s vámi je Rádio Praha. Až 1000 aut s vylepšenými motory, upravenými podvozky, výfuky nebo pneumatikami. Do Prahy se včera sjeli účastníci ilegálního celoevropského tuningového srazu. Kvůli obavám z nelegálních závodů policie výrazně posílila hlídky. Větší problémy ale policisté nakonec řešit nemuseli.
1: Stovky lidí mezi upravenými auty, hluk motorů a nad parkovištěm policejní vrtulník. Část nelegálního tuningového srazu dorazila večer na pražský Zličín.
2: Je to auto, co má Van Cleef motor. Normální motoru jsou válce a tady je takovej malej trojuhelníček, který se točí dokola. Nahoře vtahuje vzduch, ven ho dostává pryč.
1: Popisuje své auto Tomáš, který na akci podobného typu dorazil poprvé. S přítelkyní přijeli z Teplic.
2: Teď jsme teda na druhé lokaci, ta první, tam jsme se ani nedostali, protože miliarda aut.
1: První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale na parkoviště kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Bez auta se přišli podívat Nelly s Dominikem.
3: My jezdíme spíš na organizovaný jako legálně srazy.
4: A jak byste to teda zhodnotili?
5: Když už, tak za můj čas právě spíš ty organizovaný mýty, kde jsou prostě ty zajímavější auta a nakonec i jako prostor pro nějaký ten bordel. Tady, že jo, je to hnedka prostě rozehnaný. Musí se tu držet pořádek, tady jsme prostě, že jo, večer na ulici, že jo.
3: Hlavně za mě jako se mi určitě nelíbí ta pyrotechnika tady. To mi přijde trošku už jako za čarou.
1: Na tuningový sraz vyrazili taky lidé ze zahraničí. Potkala jsem třeba skupinku, která přijela z Německa. Mezi nimi byl i Fion.
6: Dnes ráno mi napsal, dodnes chce jít do Prahy. Řekl jsem, jedeme. A po práci jsme nasedli do auta. 450 kilometrů.
4: So far.
1: A zatím, co myslíte?
6: Lepší než v Německu. V Německu je policie hodně drsná. Uděláte jednu malou věc špatně a celé vaše auto je pryč.
1: Policistů je ale večer v Praze výrazně víc než obvykle. Hlídají jednotlivá místa srazu, provoz kolem nich a auta kontrolovali už při příjezdu do metropole. Třeba na dálnici D1 některým řidičům nelegální úpravy neprošly.
7: V tomto konkrétním případě bude vozidlu ukončena platnost ověření technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích. Vozidlu bude zadrženo osvědčení o registraci vozidla. Bylo tam shledáno více závad nebezpečné kategorie a je to z toho důvodu úpravy výfukového systému.
1: Zásadní problémy ale večer policisté řešit nemuseli. Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a zpočátku i dopoledne budou na mnoha místech možná mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace. V Praze dejte pozor v Opletalově ulici u křižovatky s Jeruzalémskou. Tady máme nehodu dvou osobních aut. Pozor také ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Tady havarovalo nákladní auto. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Problémy zůstávají i v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická. Je to v Praze 6. Pracuje se tady na silnici, jeden jízdní pruh je uzavřený. V Jeremenkově ulici dejte pozor, to je Praha 4. Tady máme uzavírku pravého pásu komunikace v Jeremenkově směrem z Dvoreckého náměstí k ulici Grovinách. Je to kvůli konání sportovní akce, která by měla pokračovat do dnešní zhruba 15. hodiny. A pozor také například na D8, a to na 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte proto velmi opatrně, v místě je neprůjezdná krajnice a odstavný pruh. A dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ze sobotního rána se stalo dopoledne. Na rádiu Praha pro vás máme zprávy v 10 hodin a přináší je Lenka Vokatá. Ahoj Leni.
1: Hezké dopoledne. Poliklinika v pražských Stodůlkách rozšíří ambulantní péči. Přibudou především dětské specializace. V Radotíně začala registrace do další etapy projektu Korenci na podporu lokální ekonomiky. Litevský vzdušný prostor narušil dron z Běloruska. Letiště ve Vilniusu přerušilo svůj provoz. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 4 odborné dětské ambulance přibudou na poliklinice Lípa v pražských Stodůlkách. Na začátku příštího roku tam vznikne alergologie, pneumologie, neurologie a endokrinologie. Přibližně za rok poliklinika otevře taky několik očních ambulancí, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Nové využití získají také prostory v ulici v Hůrkách, které dříve sloužily jako plazmacentrum. Na začátku příštího roku zde vznikne urologické pracoviště s komplexním zázemím pro vyšetřování pacientů a možností provádění drobných zákroků.
1: Lidé v pražském Radotíně se můžou hlásit do další etapy projektu Korenci. Prvních 750 registrovaných získá od radnice 1000 takzvaných korentů, které slouží jako 50% sleva u tamních obchodníků. Městská část chce takto podpořit lokální ekonomiku, říká Lenka Hájková z úseku propagace Prahy 16.
4: Z předchozích etap víme, že je o projekt velký zájem. Proto by lidé s registrací neměli otálet. Zároveň pokud někdo z registrovaných nevyčerpá alespoň část korentů do konce listopadu, nabídneme jeho příspěvek dalším zájemcům v pořadí.
1: V Pražském národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
5: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
6: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
7: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
6: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Letiště v litevském Vilniusu dočasně přerušilo svůj provoz. Oznámilo to Národní krizové centrum. Důvodem je podezření na dron letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly letouny Severoatlantické aliance. Úřady obyvatelům vilniuské oblasti doporučili, aby byli v případě potřeby připraveni vyhledat útočiště. 7-násobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Schenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s Schenkem a vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu. Jeho soupeř z Itálie byl letos prý nad jeho síly.
8: Filip Schenk byl letos hodně silnej. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý, já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně, už přes týden se cítím poměrně nachlazený, naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď se přesuneme opět na silnice, protože v Praze i okolí se stále něco děje. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov je to třeba nehoda nákladního auta. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace máme také například na ulici Evropská mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. V Jeremenkově ulici v Praze 4 neprojedete pravým jízdním pruhem, a to v pravém jízdním pásu ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. Je to kvůli konání sportovní akce, ta by měla trvat do dnešní zhruba 15. hodiny. V Evropské už jsme byli, podíváme se také na D5, 33. a půltý až 34. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5:05, pěkné sobotní dopoledne. Po několika dnech se za chvíli opět vydáme lanovkou na Petřín, tentokrát prostřednictvím knižní publikace z dílny vydavatelství Pražské příběhy. Podrobnosti uslyšíte už v 10:30. A na Rádiu Praha hrajeme to nejlepší, svou muziku už za okamžik nabídne Ray Dalton. Kygo s Khalidem a Griffinem. A taky Maroon 5 a SZA. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám vydařený víkend a nerušený poslech.

0: 10:15, taky v těchto dnech máte celou řadu možností, jak se v Praze zabavit. Tak třeba velká říjnová degustace dnes pokračuje na Střeleckém ostrově. Gastro Sweet Fest je zase na výstavišti v Letňanech. Sweet Food and Wine na Churovské tvrzi. Na Groovy Market Fest dnes můžete zajít do Riegerových sadů a zvolit si dnes můžete taky Náprstkovo muzeum a Etnofest. Ale nudit se nemusíte ani zítra, v neděli se koná na Novoměstské radnici festival delikátních chutí a na Karlínském náměstí zase karlínské polívkování. Přejeme dobrou zábavu a další tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Radio Praha.
0: No, jak to vypadá na silnicích, máme tady přírůstek a to konkrétně v nákupní ulici u křižovatky z Ústřední. Havarovala dvě osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Havarovalo tady nákladní auto a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na D5, a to na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh. Pozor i na D8, a to na 5. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané nákladní auto a v místě je neprůjezdná krajnice a odstavný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Holly Humberstone dospívala na rádiu Praha krátce po půl jedenácté. Přejeme pohodový sobotní den. Zájem o svezení novou lanovkou na Petřín několik dní po uvedení do provozu neupadá. A někdo by se možná chtěl o dějinách lanových drah hlavního města dozvědět víc. A právě pro zvídavé cestující a milovníky dopravy vychází další kniha vydavatelství Pražské příběhy.
1: Myslím si, že petřínská lanovka je pro mnohé takovou zvláštní atrakcí, ke které nás váže hluboké emoční pouto, často z dětství. Byla to atrakce, která vstupovala do toho našeho dětského světa, prostě patří k Praze a k životu tady.
2: Říká Dan Hrubý z vydavatelství Pražské příběhy, jeden ze spoluautorů knihy Lanovka na Petřín a dějiny pražských drah. A připomíná konec 19. století, kdy Pražané svoji lanovku dostali.
1: Pražané po lanovce na konci 19. století toužili. Je to období prostě neuvěřitelného rozmachu Prahy, ekonomického, sociálního, kulturního.
2: A tak lanovou dráhu v kopcovitém městě plánovali na nejrůznějších místech.
1: V roce 1887 a 8 se plánovalo hned 6 lanovek, které měly vést nejen na Letnou a na Petřín, ale pro nás dneska to zní až šíleně, ale například Nerudovou ulicí a Úvozem nahoru na Pohořelec, Tunovskou ulicí nad Novými zámeckými schody a na Hradčanské náměstí.
2: Nakonec se realizovala ta na Petřín a také na Letné mezi mostem Františka Josefa a restaurací v Letenských sadech. Zrušena byla v roce 1922 a nahrazena pohyblivým chodníkem. Ten skončil provoz v roce 1935. Nakonec přežila dráha na Petřín. A to, alespoň podle Dana Hrubého, jen zásluhou pana Miroslava Firsta a jeho syna, kteří se jediní o lanovku starali, když v 60. letech došlo k sesuvům půdy a následnému zničení trati.
1: V tomhletom období byl pan Miroslav First, který lanovku miloval, a jeho syn byli vlastně jedinými, kteří věřili, že ta lanovka jednou zase vyjede. A celé 70. roky tam přicházeli každou volnou chvíli, kterou měli, a udržovali alespoň to strojní zařízení.
2: Co se týká dnešní už čtvrté generace petřínské lanové dráhy, autoři knihy přinášejí i rozhovor s Anou Marešovou, designérkou nových vozů.
1: Ta lanovka je vevnitř nesmírně příjemná, na oko zvenku taky. Je to čistý, uměřený prostor. Musím říct, že výhled z ní proskleným stropem je prostě parádní. Myslím, že se to povedlo moc.
2: Uzavírá Dan Hrubý, spoluzakladatel vydavatelství Pražské příběhy a jeden z autorů publikace Lanovka na Petřín a dějiny pražských drah. Václav Miller, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: Doplníme opět aktuální dopravní informace. Začneme ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Je tam nehoda nákladního auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. V Praze je těch komplikací ale víc. V Nákupní ulici u křižovatky s Ústřední je to třeba nehoda dvou osobních vozidel. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na 6. kilometru Pražského okruhu ve směru od Ruzině k D7. Je tady nehoda osobního auta a motocyklu a neprojedete levým jízdním pruhem. Pozor také na D8, a to konkrétně na 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto, je to nákladní vůz a je v místě neprůjezdná krajnice a odstavný pruh. A ještě dodám D5, 33. a půltý až 34. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofien Mečmeč. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: 10 hodin 47 minut, s vámi je Rádio Praha, dnes slaví Bohumil a Bohouš, tak přejeme oslavencům všechno nejlepší. No, možná slavíte něco jiného, tak vám také, ať se vše vydaří. Je 3. října a dnes můžete vyrazit do pražské Holešovické tržnice hned na 2 akce. Ale 13 vás čeká program pro čtyřnohé parťáky a jejich páníčky, oblíbené srazy plemen, novinky, inspirace od profesionálů i psí pop-up trh, a to od 9 do 16 hodin. V hale 17 zase probíhá den plný tetování, umění, hudby a kreativní atmosféry. Sešlo se zde více než 55 tatérů z celé České republiky, no a vy si můžete odnést nové tetování. Tady program potrvá od 10 do 20 hodin. Podrobnosti pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme opět aktuální dopravní informace, protože na silnicích se stále něco děje. Je to třeba nehoda v Husické ulici v Praze u křižovatky s Hybernskou. Tady havarovala 2 osobní auta. Nehoda 2 osobních vozidel je také v Nákupní ulici u křižovatky s Ústřední. A opatrní buďte i ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Havarovalo tady nákladní auto a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Pozor i na pražském okruhu, 6. kilometr ve směru od Ruzině k D7, je tady nehoda motorky a osobního auta a neprůjezdný je levý jízdní pruh. A přidám ještě D8, 5. kilometr ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané nákladní auto a neprůjezdná krajnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: To byla Miley Cyrus, teď ji střídá Lenka Vokatá, která nebude zpívat, ale na rádiu Praha má pro nás další zprávy v 11 hodin.
1: Je to tak, hezké dopoledne. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Pražská nemocnice na Františku nově používá při operacích kolene robota za 15 milionů korun. Letiště v Litvě se znovu otevřelo po tom, co úřady varovaly před dronem z Běloruska. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
3: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
4: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
3: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
5: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
3: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Lékaři v nemocnici na Františku v Praze používají při operacích kolenních kloubů robota. Zařízení za pomoci speciální kamery vytváří digitální model kloubu přímo na operačním sále a bez předchozího rentgenového vyšetření. Nemocnice za nový systém zaplatila 15 milionů korun, říká mluvčí nemocnice Štěpánka Filipová.
6: Díky roboticky asistovanému systému se lidé po operaci kolena rychleji zotaví. Nejnovější vybavení totiž pomůže lékařům tak, že zvýší přesnost zákroku. Zmírní se tak bolest pacienta, zrychlí rekonvalescence a zlepší výsledky léčby jako takové.
1: Letos naposled lidé můžou navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
7: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
1: Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo svůj provoz. Uzavřené bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a úřady lidem v oblasti doporučili, aby byli připraveni se případně schovat. Co způsobilo varování před dronem, krizové centrum vyšetřuje. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Oviedu je naopak nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop 45 minut po 20. hodině. Dnes bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze dejte pozor, v Nákupní ulici u křižovatky s Ústřední havarovala před časem dvě osobní auta. Stále tam máme hlášené komplikace. Komplikace zůstávají také v Jeremenkově ulici, a to v Praze 4. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli konání sportovní akce ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. Problémy by měly trvat zhruba do 15. hodiny. V Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6 se pracuje na silnici. Jeden jízdní pruh je uzavřený. A opatrně i na D5, na to konkrétně na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a 5,5 minuty a krásnou první říjnovou sobotu vám všem přeje Vláďa Malošík. Letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky, zakladatele moderní péče o tělesně postižené děti a mladé lidi. Vzpomínkovou akci ale právě dnes pořádá Jedličkův ústav na Pražském Vyšehradě a my se tam vydáme za naší reportérkou už v 11:30. Ještě nejbližší songy, Otisen, Rádio Praha postará kapela Imagine Dragons.

for the weekend. Přeji vám dobrý poslech.

0: Je po čtvrt na 12. Muzeum Karla Zemana slaví 14. narozeniny, a to od včerejšího pátku do zítřejší neděle. Letošní oslavy se nesou kompletně v duchu legendárního filmu Cesta do pravěku. Součástí hlavního programu je například dnes v 17 hodin na dvoře muzea křest novinky Deník cesty do pravěku. Akce se zúčastní nejenom autoři, ale i jeden z herců z původního filmu. Vstup je zdarma. Čekají vás i komentované prohlídky s paleontologem, taky hra v ulicích, pátrání po trilobitech i sleva na vstupné z dinosaury. Muzeum najdete v Saské ulici u Karlova mostu a podrobnější informace zase v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, ta se chvílemi mění, někdy je to lepší, někdy horší. Teď máme například nehodu v Novovysočanské ulici v Praze u křižovatky s ulicí Pod Plynojemem. Havarovala tady dvě osobní auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na sjezdu z Husické ulice do Vilznovy ulice ve směru na Holešovice. I tady je nehoda dvou osobních aut. A připomínám také Malešické náměstí u křižovatky s Malešickou, i tady havarovala dvě osobní auta. Komplikace máme taky v Jeremenkově ulici, kde v Praze 4 neprojedete pravým místním pruhem kvůli konání sportovní akce, a to ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. A ještě připojíme D5, 33. a 5. až 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Kvůli práci na silnici tady neprojedete pravým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Elin, Rádio Praha, je 11:30 a jsme moc rádi, že jste i dnes s námi. Rudolf Tomáš Jedlička, doktor, který prosazoval vzdělání, samostatnost a plnohodnotné začlenění dětí a mladých lidí s tělesným postižením do společnosti. Teď v říjnu uplyne 100 let od jeho úmrtí, ale dnes si jeho odkaz připomínají v ústavu na Pražském Vyšehradě, který v roce 1913 založil. A na místě je i reportérka Kristýna Vašíčková, přeji pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Kristýno, jaké jsou naplánované oslavy?
1: No, můžete dorazit třeba sem na Vyšehrad do staré budovy Jedličkova ústavu. Tady jsou totiž připravené komentované prohlídky a stejně jako já můžete nahlédnout třeba do dílen keramiky nebo knihařské, což jsou zároveň dva učební obory, kam studenti chodí. Na nádvoří se ale můžete i trochu zasportovat, ujme se vás tu jeden pan tělocvikař, můžete si s ním zapinkat, třeba možná budete šikovnější než já v téhle oblasti. Odložený, ale tamhle vidím i basket.
0: Tak vypadá to, že se jednalo o basketbal, ale teď se nám Kristýna ztratila ze signálu. Uvidíme, jestli nás ten signál bude zlobit dál, nebo se podaří spojení obnovit. Kristýno, slyšíme se? Tak vypadá to, že zatím se spojení nepodařilo obnovit. Bohužel. Děkujeme Kristýně Vašíčkové, která je teď na Pražském Vyšehradě, kde si připomínají 100 let od úmrtí Rudolfa Tomáše Jedličky, doktora, který prosazoval vzdělání, samostatnost a plnohodnotné začlenění dětí a mladých lidí s tělesným postižením do společnosti. Díky a naslyšenou. Víkendová Praha a Vláďa Malošík. Přejdeme k aktuálním dopravním informacím. Problémy teď momentálně máme stále v Praze kvůli dopravním nehodám. Na sjezdu z Husické ulice do Vilznovy ulice směrem na Holešovice havarovala dvě osobní auta. Komplikace jsou také v Novovysočanské u křižovatky s ulicí pod Plynojemem. Tady se jedná taktéž o nehodu dvou osobních vozidel. Pozor i na D10. 62. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo, je to trošku dál od Prahy. Pozor na odstavenou dodávku. Pozor na D5, 33.5. až 34.5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici a v místě je uzavřený pravý jízdní pruh. A ještě se vrátím do pražských ulic, protože stále jsou komplikace v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická, to je Praha 6. Tady se pracuje na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený. A v Jeremenkově ulici v Praze 4 se koná sportovní akce. Kvůli tomu neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení? I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
4: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl James Arthur na rádiu Praha, je 11:45. Hostem Lenky Váhalové dnes bude hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofien Mejmej. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farne. Co ho přitahuje na filmové hudbě, jak pozná skutečný talent a proč se rozhodl zůstat v Česku, přestože dostal několik nabídek ke spolupráci ze Spojených států. I o tom pohovoří na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A podíváme se ještě na silnice, tam se totiž stále něco děje, máme hned několik dopravních nehod, například v ulici, respektive na Malešickém náměstí u křižovatky s Malešickou. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Opatrně také v Úvalské ulici u křižovatky s Černokosteleckou, kde je také nehoda dvou osobních vozidel. Stejný problém je také v Novovysočanské u křižovatky s ulicí Pod Plynojemem. I tady havarovala dvě osobní vozidla. A na sjezdu z Husické do Vilznovy ulice směr Holešovice, tady je také nehoda dvou osobních aut. Připomínám také problém, který je momentálně ve Strakonické ulici, a to konkrétně ve směru z Prahy. Je tady nehoda autobusu a osobního auta a je to hned u výjezdu z čerpací stanice pohonných hmot nedaleko Mezichuchelské ulice. Projíždějte proto velmi opatrně. Připomínám také dálnici D1, 12,5 km ve směru z Prahy na Brno. Tady je odstavené porouchané nákladní auto na Krajnici. Očekávejte možné zdržení, v místě je tedy neprůjezdná komunikace na Krajnici. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Rádio Praha dospívala Rihanna, je 12. hodina, čas oběda. Ve studiu Rádia Praha už připravená se zprávami Lenka Vokatá. Leni, kontrolní otázka, už máš hlad?
1: Před chvílí jsem svačila, takže ještě to vydržím.
0: Tak vám všem, pokud už se chystáte, dobrou chuť k dnešnímu obědu. Tady jsou zprávy.
2: Tuningový sraz v Praze se obešel bez vážných incidentů. Policie ale zjistila řadu přestupků. Tramvaje na Smíchově v Praze 5 omezí na 2 týdny výstavba mostu. Rusko opět zaútočilo na most přes Dněpr v Kyjevě. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům v dopravě. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila při nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě i přes zákaz řízení. Sraz se teď přesouvá do Brna, kde budou policisté v opatřeních pokračovat. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět 2 mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Montáž proběhne ve 2 etapách, konkrétně v noci z 6. na 7. října a z 8. na 9. října, kdy s pomocí těžkého jeřábu usadíme na připravené podpěry. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu.
2: Lidé dnes můžou navštívit zahradu Strakovy akademie. Venkovní prostory sídla české vlády jsou otevřené do 18 hodin. Připravená je tam interaktivní výstava, říká mluvčí vlády Karla Mráčková.
5: Zachycuje nejen velké historické okamžiky a osobnosti naší země, ale i běžný život lidí. Expozice provází jednotlivými etapami vývoje státu od první republiky přes druhou světovou válku, pražské jaro, období normalizace a sametovou revoluci až po vznik samostatné České republiky.
2: Zahrada Strakovy akademie bude otevřená i o dalších říjnových sobotách a na den vzniku Československa. Rusko pokračuje v útocích na mosty přes Dněpr v Kyjevě. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
6: Dnes ráno ruský proudový dron narazil do konstrukce severního mostu přes Dněpr. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že policie v jednom směru dopravu zastavila kvůli poškozené vozovce a poškozené síti napájení trolejbusů. Ve městě se vytvořily několika kilometrové zácpy, podobně jako včera a předevčírem při opakovaných útocích na jižní most. Rusko dnes raketodrony Banderol intenzivně útočilo na Oděsu a oblast. Několik banderolí doletělo do sousedního Moldavska, kde explodovaly, ale nikdo nebyl zraněný. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Motocyklový závodník Filip Saláč odstartuje do Velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z 2. místa, přestože kvůli pádu mohl odjet jen 2 měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Saláč vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru. Bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Pozor, v Plzeňské ulici v Praze u křižovatky s Brožíkovou havarovala tramvaj a osobní auto. Možné zdržení je také v Úvalské ulici u křižovatky s Černokosteleckou, kde máme hlášenou nehodu 2 osobních vozidel. 2 osobní auta jsou po nehodě také na Malešickém náměstí u křižovatky s Malešickou A nehoda dvou osobních aut máme, nebo je stále aktuální v Novovysočanské u křižovatky s ulicí Pod Plynojemem. Pozor také na sjezdu z Husické ulice do Vilznovy ve směru na Holešovice. I tady máme hlášenou nehodu dvou osobních vozidel. Opatrně na dálnici D1 12,5 km ve směru z Prahy na Brno. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. A komplikace zůstávají i v Jeremenkově ulici kvůli sportovní akci. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to ve směru z Dvoreckého náměstí k ulici v Rovinách a akce potrvá do 15 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Praha a mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuju teda za ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hrůza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Mm-hmm. Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem mi nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte? Povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Tajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show odkazmi a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou celku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo.
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock and roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesaný i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli a měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si půl hodinky na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, takhle, takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.
3: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
3: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: mnou je stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik?
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu a je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji a samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu, akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože

0: Ten základ je třeba udělaný jako ze samplů z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočejí, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný, a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
1: Pianista,
0: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme tak... neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
1: A další skvělý pianista Jan Overa. A no. Jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
0: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyt tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči celého světa, takže on by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
1: ale já jsem
0: to nechcem.
1: Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
0: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím a třeba pomáhat mladým talentům a v tom vidím jako svoje poslání, no.
2: Když nemá konce cesta,

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
1: No, dělat pěkný písničky.
0: To se lehko řekne.
1: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý té nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, že jo? Takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
0: Aby se zmobilizoval.
1: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
0: Aha, to je dobrý.
1: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, kdy člověk si připadá třeba, jak když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový. A většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
0: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
1: Jo, Eva tak
0: na první dobrou?
1: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
0: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
1: No, to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měl i takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co nás pílo vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takový ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
0: A pokora obrovská.
1: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard, ten to má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá, a stejně tak to má Sofian. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku ty mladý jako...
0: Byl to rebel?
1: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je, když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda, jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi i v jiných zaměstnáních, jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
2: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými lidmi nepracovat, protože to, ať si to zkoušej někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
1: Takže ale ho slušně vyprovodíte ze studia.
2: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi a že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že? Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
1: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno. David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
2: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterýma pracují, takhle mladí lidi, se kterýma pracují třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, jo, tyjo, to je vlastně super, ten člověk má takový taky zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Mm-hmm. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívají nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
1: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
2: Šimona nejde ignorovat.
1: Nejde.
2: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
1: Intenzivní nebo urputný?
2: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. A teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat. No, to je důležitý.

0: jsme ve finále. Mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
1: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
0: Kolik máte kytar?
1: Asi 45, no.
0: Jo.
1: Nějak tak. A mně je to super, no, tak je to takyž, to je jako auta třeba, nebo takový ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takyž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Mm-hmm. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let a ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo, takže je v tom hodně faktorů a plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo, že třeba jsou i investiční kytary, takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
0: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
1: Asi 9, něco takovýho. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci, jo. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických, různý ladění, potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
0: Rozumím.
1: No. Asi tak.
0: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
1: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku. Takže já to mám rád, tady ty odkazy. A ta kytara byla úplně skvělá. Našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
0: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou, poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
1: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
0: To byste do Polska jeli dlouho.
1: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná, tak to jsou věci určitě, na kterých si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
0: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
1: Děkuju moc. Děkuju za pozvání a pěkný den.

0: To byl Ed Sheeran na rádiu Praha, před námi je 13. hodina a taky další zprávy a Lenka Vokatá ve studiu. Ahoj.
1: Hezké odpoledne. Začíná sezóna respiračních nemocí. Technologická údržba omezuje průjezd tunely Lochkov a Chlupice na Pražském okruhu. Kopilot se na letu z Dubaje do Tel Avivu pokusil o teroristický útok. Podle Spojených arabských emirátů útočil sekerou. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíše s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Řidiči musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Chlupice. Práce potrvají přibližně do zítřejšího poledne, upozorňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Čas využijeme k technologickému servisu a zdrsníme betonový povrch, což ještě víc zabrání podskluzování pneumatik. Jezdí se vždy jedním tubusem v režimu 2+1.
1: Lidé v Pražském Radotíně se můžou hlásit do další etapy projektu Korenci. Prvních 750 registrovaných získá od radnice 1000 takzvaných korentů, které slouží jako 50% sleva u tamních obchodníků. Městská část chce takto podpořit lokální ekonomiku. Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S více než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
5: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saúdské Arábii dál zůstává napadený indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může odbít německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
6: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
1: Duel českých fotbalistů ve Španělsku startuje ve 8:45 večer. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Třináctá hodina je tady, s vámi stále Rádio Praha, přinášíme aktuální dopravní informace. Pozor si dejte v Dobříšské ulici v Praze u křižovatky s Radlickou. Máme tady problém v podobě odstaveného porouchaného auta, blokuje pravý jízdní pruh. Problémy, ty jsou také v Českobrodské ulici v Praze. Tady máme komplikace nedaleko křižovatky s Richtrovou. Havarovala tady dvě osobní auta, tak opatrně. Opatrně také na dálnici D1, kde máme probíhající práce údržby a mezi 30. a půltým až 31. kilometrem ve směru z Prahy je odstavená krajnice uzavřená, tedy odstavný pruh uzavřený. Připomínám také Plzeňskou ulici u křižovatky s Brožíkovou, kde je nehoda tramvaje a osobního auta. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jsou 4 minuty po 13. hodině, hezké sobotní odpoledne. Muzeum Karla Zemana, které sídlí v centru Prahy, slaví 14. narozeniny. Na jaký program láká návštěvníky o tomto víkendu, to řekneme už za chvíli. A na Rádiu Praha stále držíme víkendové tempo, v tom nám pomáhají třeba Welshly Arms. David Guetta tady svým s Atones and I. I kapela Činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: Pěkné sobotní odpoledne, je 13:45 a připomínám, že dnes můžete vyrazit do pražské Holešovické tržnice hned na dvě akce. V Hale 13 vás čeká program pro čtyřnohé parťáky i jejich páníčky, oblíbené srazy plemen, novinky, inspirace od profíků i psí pop-up trh. A to ještě do 16 hodin. V Hale 17 zase probíhá den plný tetování, umění, hudby a kreativní atmosféry. Sešlo se zde více než 55 tatérů z celé České republiky, no a vy si můžete odnést třeba nové tetování. Tady program potrvá do 20. hodiny. Podrobnosti pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Na Ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
2: Praha je nej.
0: A přidáme aktuální dopravní informace, připomínám nehodu v Plzeňské ulici. U křižovatky s Brožíkovou havarovala tramvaj a osobní auto. Stále tam máme hlášené komplikace, projíždějte velice opatrně. Opatrně také v Dobříšské ulici u křižovatky s Radlickou. Je tady odstavené auto a blokuje provoz v pravém jízdním pruhu. Na pražském okruhu máme komplikaci na 82. a půltém kilometru ve směru od Ruzně k D7. Je tam odstavené osobní auto s poruchou, tak i tady dejte pozor. A připomínám i problémy na D5, a to konkrétně na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady se pracuje na silnici a komplikace je kvůli uzavřenému pravému jízdním pruhu. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Metallica na rádiu Praha v 1:30 odpoledne. Přejeme krásnou sobotu, dnes taky 3. říjnový den. Připomíná už 14. rokem jedinečnou filmovou tvorbu výtvarníka a režiséra Karla Zemana. A právě Muzeum Karla Zemana teď slaví narozeniny a proto připravilo pro milovníky Cesty do pravěku speciální program. Potrvá po celý víkend a vy se teď dozvíte víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: My jsme připravili spoustu akcí, taková jako dominantní samozřejmě akce je křest deníku Cesty do pravěku.
2: Říká Jakub Fabel, spoluzakladatel Muzea Karla Zemana.
1: Což je vlastně úžasná událost pro Muzeum Karla Zemana, protože je to první kniha, kterou vydáváme. Existuje také díky tomu, a za to jsme strašně vděční, že jsme dokázali získat příspěvek od veřejnosti. Pak tu máme připravené takové jako hry, které jsou vychází samozřejmě z Cesty do pravěku. Jedna vychází z takové aplikace, kterou jsme vyrobili právě k tomuto deníku, a to je aplikace, která vám umožní si natočit vlastní cestu do pravěku, nebo respektive nafotit. Jo? My jsme vycházeli z takového postupu Karla Zemana, což je používání takzvaných dokreslovaček, to jsou takové masky, které se předkládají před kameru a ty masky se spojí s reálným obrazem a v tom spojení vznikne potom úplně něco nového. No a tato aplikace je ke stažení zdarma, jmenuje se Cinemo. A na toto téma jsme tady připravili takovou hru, kdy lidé můžou hledat už nafocené dinosaury v různě v okolí kampy a pokud najdou ta správná místa, tak pak získají tady slevu na vstup do Muzea Karla Zemana. Pak tu máme druhou hru a to je hledání trilobitů. Kdy jsme opět schovali 15 trilobitů tady v okolí muzea. Pak tu máme vzácného hosta a to je Štěpán Drak, což je paleontolog, který nám tady dělá už takové odborné přednášky na téma pravě. Jinak tu máme samozřejmě v takové už jako doprovodné programy a to bylo překvapení, kde nám tady bude chodit velký dinosaurus. Pak tu máme opravdu takové fanšmekry, kteří milují Karla Zemana a díky tomu nám tady jsou schopni malovat úžasné malůvky na téma Cesta do pravěku.
2: Muzeum připomíná tvorbu Karla Zemana ve stálé expozici. Ta je zaměřená mimo jiné i na detailní práci a postupy, které výtvarník používal. Třeba na techniku děleného obrazu. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: A jak vypadá aktuální situace v dopravě teď po 1:30 odpoledne, tak stále sledujeme komplikace například v Evropské ulici ve směru z centra u křižovatky s Vokovickou. Dejte pozor, před časem tady havarovala 2 osobní vozidla. Problém je stále taky v Plzeňské ulici u křižovatky s Brožíkovou. Tady se jedná o střet tramvaje a osobního auta. A komplikace zůstávají i na D10, na 26. až 25,5 kilometru ve směru na Prahu. Je odstavená porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. V ulici v Holešovičkách v Praze 8 se tvoří kolona vozidel, neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh. Je to před omezením. Komplikace tady potrvají ještě do dnešní zhruba 14. hodiny, takže ještě asi půl hodinku. D11, tady máme problém na prvním kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Je tady odstavené porouchané osobní auto, tak i tady opatrně. A šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Kapela Mira je na Rádiu Praha a její malinovej sirup, tak doufám, že vám chutnal. Teď je 14:45. Kde jinde oslavit Světový den zvířat než v pražské zoologické zahradě? Zítra se během komentovaných krmení a setkání u vybraných druhů dozvíte spoustu zajímavostí z jejich života. Podíváte se k medvědům, slonům, velkým želvám, vombatům, plazům nebo třeba gorilám. A právě pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit ještě do 18. října o víkendech loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží, cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jak vypadá situace na silnicích v Praze a okolí? Stále máme hromadu komplikací. Například na dálnici D1 na 28. a 5. až 27. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na údržbě mostu. Pravý jízdní pruh je uzavřený. D5, tady máme komplikaci na 12. kilometru a to ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené, porouchané nákladní auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte velice opatrně. Ten nákladák je ve stoupacím pruhu a je označený trojúhelníkem kousek za autem. Pozor, vybočují tady nákladní vozy míjející tento odstavený vůz do pravého jízdního pruhu, tak opatrně. Připojím také D10, a to 26. až 25. a 5. kilometr ve směru do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto, je to dodávka, tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 14 hodin na svém mopedu dorazila do Rádia Praha už Anička Hašková se zprávami. Ahoj Aničko.
1: Hezké odpoledne. Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Zájemci dnes můžou navštívit rezidenci českých premiérů Kramářovu vilu. Ranní izraelský útok v Gaze má 5 obětí, byly mezi nimi 4 ženy. Zbytek nečekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Pomomarjovanové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STANu Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Letos naposledy můžou lidé navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
3: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
1: Lidé v Praze 3 můžou ode dneška využívat nové sportoviště v Příběnické ulici na Žižkově. Areál je vhodný pro jízdu na BMX a freestyle kolech, koloběžkách nebo třeba na skateboardu. Okružní dráha měří zhruba 60 metrů a stále přibližně 3,5 milionu korun. Dělníci ji vybudovali ze stavebnicových modulů, vysvětluje mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
4: To znamená, že nejde o pevnou betonovou stavbu, ale o prefabrikované díly, které je možné v budoucnu rozebrat a přemístit. To je důležité s ohledem na to, že lokalita je součástí širšího rozvojového území.
1: Izraelský nálet brzo ráno zabil v bytovém domě v Gaze nejméně 5 Palestinců, včetně 4 žen. Informovali o tom tamní zdravotníci spadající pod Hamás. Úder budovu zničil a způsobil požár. Izraelská armáda se k incidentu nevyjádřila. Izrael a Hamas se vzájemně obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamasu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Od vyhlášení příměří tam podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo přes 1400 lidí. Izrael uvádí, že ve stejném období ozbrojenci v Gaze zabili 4 jeho vojáky. Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umberem z Francie otočil po sedech 5-7 a dvakrát 6-4. Na turnaji v Pekingu naopak dohrála ve druhém kole Kateřina Siniaková, která podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sedách 6-1, 4-6 a 2-6. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí? Dálnice D1 trošku dál od Prahy, ve směru z Prahy. Dejte pozor na 48. až 49. kilometru. Tvoří se tam kolona vozidel, neprojedete pravým jízdním pruhem. Je to před omezením, projíždí se jen levým jízdním pruhem, kde je krátká kolona. Komplikace máme na dálnici D1 také na 28. a 5. až 27. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Opatrně i na D5. Na 12. kilometru ve směru na Rozvadov je odstavené porouchané auto. Jedná se o nákladní vůz, označený je jen trojúhelníkem kousek za autem a u nákladňáku vybočují nákladní auta do pravého jízdního pruhu, tak velmi opatrně v tomto místě. A ještě připojíme D10, a to 26. až 25. a 5. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme problém v podobě odstavené porouchané dodávky. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pohodovou první říjnovou sobotu vám přeje 5 minut po 14. hodině Vláďa Malošík. Dovedete si představit hvězdného Toma Cruise s pleší a velkým pupkem? Přesně tak ho můžete vidět v americko-mexické černé komedii Digger. Už za necelou půl hodinu vás na tento snímek pozveme. A v příštích minutách se k nám na Rádiu Praha přidají se svou písničkou Patrik Malý a Sebastian. Edwin Collins. Nebo Alex Warren. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byl Alex Warren, ale dnes slaví svátek Bohumil a taky Bohuš, tak oslavencům přejeme všechno nejlepší. A taky v těchto dnech máte celou řadu možností, jak se v Praze zabavit. Tak třeba velká říjnová degustace dnes pokračuje na Střeleckém ostrově. Gastro Sweet Fest je zase na výstavišti v Letňanech. Street Food and Wine na Chorovské tvrzi. Na Groovy Market Fest dnes můžete zajít do Rígrových sadů. A zvolit si dnes můžete taky Náprstkovo muzeum a Etnofest. Ale nudit se nemusíte ani zítra. V neděli se koná na Novoměstské radnici festival Delikátních chutí a na Karlínském náměstí zase Karlínské polívkování. Přejeme dobrou zábavu a další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Počernické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají ještě do 10. října. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí Navackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Práce potrvají do 11. října. Stále si dávejte pozor i na dálnici D1 na 28. a 5. až 27. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je tady uzavřený. D1 trošku dál od Prahy a ve směru z Prahy na 48. až 49. kilometru. Tady se tvoří kolona vozidel, neprojedete pravým jízdním pruhem. Je to kolona vozidel před omezením, projíždí se jen levým jízdním pruhem. A komplikace zůstávají i na D5, 12. kilometr ve směru na Rozvadov. Tady je odstavené, porouchané nákladní auto. Je označené jen trouhelníkem kousek za autem. V místě nákladní auta vybočují do pravého jízdního pruhu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
2: V pondělí si dáme rok. Čerství z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Axel a Ingrosso na Rádiu Praha je 14:30. Do kin vstoupila černá komedie Digger, ve které se Tom Cruise představí ve zřejmě nejšílenější roli své kariéry. Jako výstřední miliardář musí vyžehlit obří globální průšvih. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Is a man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
2: Miliardář Digger Rockwell je ropný magnát považovaný za jednoho z nejmocnějších lidí planety. Spustí obří průmyslový projekt, kterým ale neúmyslně odstartuje rozsáhlou globální a ekologickou krizi na ledovci.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Situace se vymkne kontrole a lidstvu hrozí katastrofální následky celosvětových rozměrů. Sobeckému magnátovi se sice zpočátku nechce zastavit miliardový biznis, ale jelikož krizi sám způsobil, nezbývá mu než jedna. Vydává se na zoufalou a bláznivou misi s cílem napravit své fatální chyby. Rozehrává riskantní hru, ve které se snaží lidstvo přesvědčit, že právě on je jeho jediným a nepostradatelným spasitelem. Černá komedie Digger je kousavá satyra, která si utahuje ze starých vládních struktur a lidské chamtivosti. Tom Cruise v hlavní roli zcela popírá jeho obvyklý vzhled akčního hrdiny. Maskéři využili protetické masky, které mu přidali hluboké vrásky a změnili rysy tváře. Snímek natočil mexický režisér Alejandro González Iñárritu, který získal už 5 Oscarů. V novince Digger ukazuje, že největší hrozbou pro lidstvo jsme často my sami.
4: Víkendová Praha
5: a Vláďa Maloší.
0: A na silnicích jsou také hrozby, tak si je přibližme. V Radlické ulici v Praze 5 se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října. Komplikace zůstávají také na dalších místech, třeba na dálnici D1. Tady na 28. a 5. až 27. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. D1, 43. a 5. až 44. a 5. kilometr ve směru na Brno. Pracuje se tady na údržbě mostu, levý jízdní pruh je uzavřený. Ještě jednou D1 a trošku dál od Prahy, ven z Prahy. 48. až 49. kilometr ve směru tedy z Prahy. Tady se tvoří kolona vozidel. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Je to před omezením. Projíždí se jen levým jízdním pruhem, kde je kratší kolona. D5, 26. a 5. až 27. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň, dejte pozor na odstavené porouchané auto. A na D10 opatrně na 42. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. I tady je odstavené porouchané vozidlo. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

sleight of hand and twist of fate on a bed.

0: Stále s vámi Rádio Praha, tohle byla kapela 21 Pilots a je 3:45. Pěkné sobotní odpoledne. Muzeum Prahy dnes slaví 145. výročí. Součástí oslav jsou komentované prohlídky, otevřený ateliér a spousta zábavy. Zároveň navštívíte výstavu, která se věnuje historii i vývoji hlavního města, a to napříč staletími. Město v čase, to je jedna expozice, 5 sálů a nespočet příběhů. Poznáte Prahu v 19. století a prohlédnete si unikátní dílo Antonína Langweila, který na svém modelu pracoval dlouhých 11 let. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. V Praze v Radlické ulici, to je Praha 5, tak tam se pracuje na silnici, je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce v tomto místě potrvají do konce října. Pozor taky na dalších místech, kde jsou komplikace, je to třeba dálnice D1, 28,5 až 27 km ve směru do Prahy. Tady se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace na dálnici D1 jsou také na 43,5 až 44,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. I tady se pracuje na údržbě mostu, levý jízdní pruh je uzavřený. A pozor, na dálnici D1 na 48. až 49. kilometru ve směru z Prahy, tady se tvoří kolona vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A je to před omezením, projíždí se pouze levým jízdním pruhem. D5 mezi 26,5 a 27 km ve směru z Prahy na Plzeň, dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
3: Rádio Praha.

0: Hezká písnička, doufám, že se líbila i Aničce, protože teď už je tady ve studiu Rádia Praha se zprávami v 15 hodin. Aničko, vítám tě.
1: Pěkné odpoledne. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíše lehčí virózy. Herecká asociace dnes večer rozdá ceny Thálie, ocenění převezme 20 divadelních umělců. Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Zbytek nebude jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Dnes večer se udílují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
4: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
5: Mezi laureáty je Petr Nárožný z pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
6: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
5: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům s dopravou. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 12 vozidel a zjistila u nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě přes zákaz řízení. Sraz se teď přesouvá do Brna, kde budou policisté v opatřeních pokračovat. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili. Informovala o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli také severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Ovidiu je naopak nováček útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop 45 minut po 20. hodině. Zbytek odpoledne a večer čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, komplikace zůstávají na dálnici D1 mezi 43. a 5. a 44. a 5. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Probíhají práce na údržbě mostu, levý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace jsou také na D5, na 13. až 13. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň je odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně. Opatrně na D5 taky na 26. a 5. až 27. kilometru ve směru z Prahy. Tady je také odstavené porouchané auto. D10, problémy zůstávají na 42. a 5. kilometru, a to ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané vozidlo a ještě připojím D10, a to 26. až 25. a 5. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme také odstavené porouchané auto, je to dodávka. I tady projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 15. hodině a stále je s vámi sobotní víkendová Praha. Dnes se s datem 3. října. V Hradišťku u Štěchovic natáčí režisér Tomáš Pavlíček novou komedii. Ve filmu hrají třeba Lenka Termerová nebo Michal Isteník. Byli jsme se podívat na natáčení a za necelou půl hodinu tam vezmeme i vás. Ještě nejbližší hity, no ty se postará Mikolas Josef.

0: 15 hodin 16 minut, krásné sobotní odpoledne, s vámi je Rádio Praha. Muzeum Prahy dnes slaví 145 let své existence. Součástí oslav jsou komentované prohlídky, otevřený ateliér a spousta zábavy. No a samozřejmě připomínám i další zajímavou akci, Den architektury. V Praze totiž pokračuje už 16. ročník tohoto populárního festivalu. Letos nese podtitul Bydlím tady jsem a zaměřuje se na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek současné společnosti. Po celé Praze se tak otevírají běžně nepřístupné budovy a probíhají komentované procházky či přednášky s architekty. Festival potrvá do 7. října a spolu s ním probíhá i další ročník sesterského festivalu Film a architektura. Podrobný program Dne architektury 2026 najdete na oficiálním webu akce a další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. No a sledujeme aktuální situaci na silnicích a začneme varováním před vozidlem, které jede v protisměru. Týká se to silnice první třídy číslo 4 na trase od Strakonic do Prahy mezi 6. a 7. kilometrem. Tady se tedy pohybuje vozidlo v protisměru, je to velmi nebezpečné, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace máme i na D5 na 13. až 13.5. kilometru ve směru na Plzeň. Je tady odstavené porouchání nákladní auto. Ještě jednou D5, 26.5 až 27. kilometr ve směru na Plzeň. I tady najdete odstavené porouchané vozidlo. D10, 42.5 kilometr ve směru z Prahy na Turnov. I zde je odstavené porouchané auto. A další je na D10 na 26. až 25.5 kilometru ve směru do Prahy. Je to dodávka. Ještě připojím D1, 43.5 až 44.5 kilometr D1, tady se, a to ve směru na Brno, tady se opravuje most a levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je po půl čtvrté, užíváme si první sobotu a taky vlastně první víkend v říjnu, ale především první sobotu, dnes je 3. října. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii Pořezat pár větví. Vypráví v ní příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své staré matce. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců. Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Petra Lněničku a Michala Isteníka.
1: A akce?
2: Nazdar, parto! Tak jste tady.
3: Herec Michal Isteník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
4: Je to chlap, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
3: To slovo zaznělo i v té scéně, kterou jste teď před chvílí natáčeli.
2: Sakra brácha, kam zas jdeš? Proč si se mnou nedáš lidu pivečko?
4: To je scéna, kdy se bratr vrací z nemocnice, protože si rozsekl nohu a my jsme se cestou z té nemocnice trošku pohádali a on se rozhodl, že teda dojde po svých.
2: Vidíš, brácha, kdybys nedělal vofuky, byl jsi tu rychlejc.
3: Právě vztah dvou stárnoucích bratrů má být jedním z hlavních motivů filmu. Doplňuje je u toho jejich matka v podání Lenky Termerové.
5: Má je oba dva stejně ráda, ale jednoho trochu víc. A podniká s nima takový dobrodružství. Například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace s návštěvou nemocnice.
3: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
6: V podstatě každá scéna v tom filmu je současně tragédie a současně i gag a pozvolné, jak ten příběh probíhá, tak se ukazuje, že možná přes plot je něco, co tam bylo celou dobu, jenom jsme si toho nevšimli.
2: Delikátní pivečko.
3: Snímek Pořezat pár větví lidé uvidí v kinech na podzim příštího roku. Z Hradištka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Maloší.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích se pořád něco děje a je dobré vědět, kde vás nějaká ta záludnost čeká. Například v Počernické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulice Chřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru a to ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Práce v místě potrvají do 11. října. A ještě doplním dálnici D1 mezi 43. a 5. a 44. a 5. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
11: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení? I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
12: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Ve víkendové Praze rozpívala Shakira, je 3:45, pěkné sobotní odpoledne. Jubilejní 30. ročník celostátní kampaně Týden knihoven začal v úterý a trvá ještě do zítřejší neděle. Letošní ročník nese hlavní motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V Praze se do akce zapojují desítky poboček a institucí, přičemž zajímavý program v průběhu týdne nabízí například Městská knihovna v Praze. Součástí je třeba setkání nad tématem digitalizace historických a ohrožených dokumentů, netradiční street party přímo na tramvajové zastávce nádraží Holešovice nebo výměna knih mezi čtenáři a sdílení čtenářských tipů. Kompletní přehled akcí napříč republikou sledujte na oficiálních stránkách Týdne knihoven. Inspiraci pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a přinášíme aktuální dopravní informace na silnicích. Teď v této chvíli žádné velké změny, stále problémy po Černické ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce. Mezi křižovatkami ulice Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený, práce v místě potrvají do 11. října. A připojím i Radlickou ulici v Praze 5, kde se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati a práce potrvají do konce října. D1, 43. a půltý až 44. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady se pracuje na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: Tohle byly London Beat na rádiu Praha, je před námi 16. hodina, taky další zprávy, které už do studia přináší Anna Hašková. Aničko, zdravím tě.
1: Hezké odpoledne.

0: Parlamentní strany mají podle předsedy Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. Tramvaje na Smíchově v Praze 5 omezí na 2 týdny výstavba mostu. V jižním Egejském moři a na Krétě meteorologové očekávají silné deště a bouřky. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské retoriky české vlády. Podle Ruska jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
2: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět 2 mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října, říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: Montáž proběhne ve 2 etapách, konkrétně v noci z 6. na 7. října a z 8. na 9. října, kdy s pomocí těžkého jeřábu usadíme na připravené podpěry. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu.
0: 4 odborné dětské ambulance přibudou na poliklinice Lípa v pražských Stodulkách. Na začátku příštího roku tam vznikne alergologie, pneumologie, neurologie a endokrinologie. Přibližně za rok poliklinika otevře také několik očních ambulancí, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Nové využití získají také prostory v ulici v Hůrkách, které dříve sloužily jako plazma centrum. Na začátku příštího roku zde vznikne urologické pracoviště s komplexním zázemím pro vyšetřování pacientů a možností provádění drobných zákroků.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Nepříznivé počasí v noci způsobilo problémy v několika částech Kréty. Hasiči zachránili 23 lidí z aut a domů. Pomáhali také odčerpat vodu ze zatopených objektů. Záchranáři zůstávají v pohotovosti. Úřady situaci nadále monitorují. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z 2. místa, přestože kvůli pádu mohl odjet jen 2 měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru. Zítra bude v Praze a okolí polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer od severozápadu oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají tady ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy 2 jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to až do 31. prosince. V Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy, omezení tady potrvá do 23. února 2027. A s komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Pracuje se tady na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova a Čiklova, objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírova a Slavojova a práce tady potrvají do konce března 2027. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S první říjnové soboty už uplynulo 16 hodin a 4,5 minuty a je s vámi Rádio Praha. Už kolem 16:30 vám nabídneme další tipy pro volný čas i další hity. S nimi už čeká novinková Taylor Swift. Taky James Blunt. I kapela The Offspring. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: To byla skupina Poetika na rádiu Praha s písní Blízko. Je téměř čtvrt na pět. Muzeum Karla Zemana slaví do zítřka 14. narozeniny. Letošní oslavy se nesou kompletně v duchu legendárního filmu Cesta do pravěku. Součástí hlavního programu je například dnes v 17 hodin na dvoře muzea křest novinky Deník cesty do pravěku. Akce se zúčastní nejenom autoři, ale i jeden z herců z původního filmu. Vstup je zdarma. Čekají vás i komentované prohlídky s paleontologem, taky hra v ulicích, pátrání po trilobitech i sleva na vstupné z dinosaury. Muzeum najdete v Saské ulici u Karlova mostu a podrobnější informace zase v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici u Prefy 25 v Pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Praha je nej.
0: A připojíme ještě aktuální dopravní informace. Začneme v Evropské ulici, a to mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Tady se pracuje na silnici, jeden jízdní pruh je uzavřený. Dálnice D1 mezi 43. a půltým a 44. a půltým kilometrem ve směru z Prahy na Brno se pracuje na údržbě mostu. Levý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace zůstávají také na D5, a to na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. I tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A doplním ještě D11 mezi 25. a 41. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Probíhají tady práce na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Jenom vteřiny nás dělí od půl páté. S vámi je stále Rádio Praha a sobotní víkendová Praha teď pokračuje pražskými tipy s Jirkou Šteflem.
1: Oslavte Světový den zvířat. Pražská zoo pro vás na neděli připravila speciální program plný komentovaných krmení a setkání u zvířat. Těšit se můžete třeba na krmení tučňáků, goril, wombatů nebo luskounů. Dozvíte se taky zajímavosti o žirafách, slonech, medvědech nebo koních přivalského. Program vás zavede napříč celou zoologickou zahradou a na svézi přijdou děti i dospělí. Městská část Praha Petrovice vás zase zve na tradiční petrovické posvícení. Těšit se tam můžete na hudbu, dětské písničky, vystoupení sokolníka i malování na ruce a obličej. Milovníci polévek by zase neměli chybět na Karlínském náměstí, kde si v neděli dáte české klasiky, jako jsou bramboračka, zelňačka, kulajda nebo česnečka. Ochutnat můžete taky světové polévky, třeba vietnamské pho nebo francouzskou cibulačku. A ve finále je filmový festival Future Gate. Ten představuje aktuální sci-fi snímky. V kině Lucerna můžete v neděli večer vidět film Digitální tsunami, který se zaměřuje na stále větší vliv umělé inteligence, sociálních sítí,

0: a digitálních technologií na naše životy. A hezký víkend přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Víkendová Praha.
2: A Vláďa Maloší.
3: A přinášíme aktuální dopravní informace. Na silnicích žádné velké změny, stále komplikace v Evropské ulici v Praze mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická, konkrétně v Praze 6, se pracuje na silnici, jízdní pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Komplikace máme také v ulici Květnového vítězství. Tady se pracuje na silnici a je tady kyvadlový provoz, a to až do 20. listopadu. D5, 33,5 až 34,5 kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. I tady probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Připojím i D11, a to 25. až 41. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady probíhají práce na vozovce a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Novinka.

0: Na rádiu Praha doznívají Support Lesbians a je krátce po 16:45. A teď připomenu jednu možnost, kterou máte už zítra naposledy. V České galerii moderního umění můžete už zítra naposledy navštívit výstavu s názvem Marilyn Monroe 100. Výstava zahrnuje víc než 270 fotografií od 31 renomovaných autorů. Součástí výstavy je taky víc než 30 děl významných amerických a taky českých umělců, jako jsou Andy Warhol, Pasta Oner nebo třeba Štěpán Mareš. Prohlédnout si můžete osobní předměty, přinášející intimní pohled do soukromého života ženy, která se stala nadčasovým symbolem krásy, slávy i zranitelnosti. Expozice zachycuje proměnu Normy Jean v Marilyn Monroe od prvních fotografií a filmových rolí přes vrchol hollywoodské kariéry až po její přeměnu v univerzální kulturní ikonu, která inspiruje fotografy, malíře, módní návrháře a další generace obdivovatelů po celém světě. Ještě jednou připomínám, že výstavu můžete navštívit k České galerii moderního umění už jen do zítřka. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. D1, 28,5. až 27. kilometr ve směru z Prahy. Pracuje se tady na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. D1, 6. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o rozervané kusy pneumatiky, tak opatrně v tomto místě. Opatrně i na 43,5. až 44,5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady se také pracuje na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. A doplním ještě D5, 33,5. a 34,5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. I v tomto místě probíhají práce na vozovce, pravý jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16 hodin, téměř 49 minut, sobota na Rádiu Praha pokračuje, ale po zprávách v 17 hodin už s Lenkou Vahalovou. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Technologická údržba omezuje průjezd tunely Lochkov a Chalupice na Pražském okruhu. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Zítra bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Chalupice. Práce potrvají přibližně do nedělního poledne, upozorňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Čas využijeme k technologickému servisu a zdrsníme betonový povrch, což ještě víc zabrání podskluzování pneumatik. Jezdí se vždy jedním tubusem v režimu 2+1.
0: Lékaři v nemocnici na Františku v Praze používají při operacích kolenních kloubů robota. Zařízení za pomocí speciální kamery vytváří digitální model kloubu přímo na operačním sále a bez předchozího rentgenového vyšetření. Nemocnice za nový systém zaplatila 15 milionů korun, říká mluvčí nemocnice Štěpánka Filipová.
3: Díky roboticky asistovanému systému se lidé po operaci kolena rychleji zotaví. Nejnovější vybavení totiž pomůže lékařům tak, že zvýší přesnost zákroku. Zmírní se tak bolest pacienta, zrychlí rekonvalescence a zlepší výsledky léčby jako takové.
0: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýše 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli také severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly dopravní problémy. Čeští fotbalisté narazí v lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může odbít německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Aleš Král.
4: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali. Tak jak přivítáme každého hráče, jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
0: Duel českých fotbalistů ve Španělsku startuje ve 20:45. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, později oblačno až zataženo. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, zatím se ale nezdržíte. A na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u 1,8 kilometru stojí tady porouchané auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahlovou, máme 3 minuty po 17. a je sobota 3. října a já mám pro vás samozřejmě další dobrou muziku. Miraj.
6: Chtěl by si víc, všechno beztrestný, kdo ví, co je na kon...
5: Leona Lewis. Bude tu i Ray Dalton. Nebo teď Daddy Yankee a Snow, krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, máme minutu před 17:15 a pokud přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu, tak můžete vyrazit třeba na Den architektury a nebo můžete vyrazit na Festival delikátních chutí a také na 145. narozeniny Muzea Praha. Další podrobnosti a další tipy najdete na praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Na silnicích komplikace jsou stále na Pražském okruhu. Počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba. Projíždí se vždy jedním tubusem. Výraznější zdržení v tuhle chvíli nenaberete. A na dálnici D1 z Prahy do Brna stále odstavené auto u 1,80 kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: celá fidlersky.
1: Doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
0: Dospívali, dozněli na Rádiu Praha krátce před 17:30. No a na Rádiu Praha si každý den osvěžujeme pravidla silničního provozu a dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne, ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
0: Jana Straky, zástupce ředitele dopravní policie, se ptal Václav Drážek z redakce Zelené vlny. A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení a nebo mlhovky. Jaký je stav silnic na dálnici D10 z Mladé Boleslavy? Dejte pozor za sjezdem na Hlavenec na 17. kilometru. Řeší nehodu dvou osobních aut, zatím se ale nezdržíte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádio Praha.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Krásné odpoledne, Teddy Swims dospíval na rádiu Praha přesně ve 6:45 a já mám pro vás dva tipy. Jeden bude na dnešní večer a ten další na zítřejší večer. Dnes v 21 hodin můžete poslouchat Zónu 90, to nejlepší z 90. let a samozřejmě z muziky z 90. let. No a zítra hit týdne v 21 hodin. A samozřejmě budeme rádi, pokud v týdnu potom od pondělí do čtvrtka budete hlasovat pro hit týdne na praha.rozhlas.cz. Na okruhu stále trvá víkendové omezení v tunelech mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se projíždí obousměrně vždy jedním tubusem. Omezení by mělo skončit zítra v poledne a zatím se tady nezdržíte. Pojďme se podívat ještě na dálnici D10. Z Mladé Boleslavy dejte pozor za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru stále řeší nehodu dvou osobních aut. A ještě se pojďme podívat na dálnici D1. Sice je to kus od Prahy, ale pokud jedete z Prahy na Brno, tak výrazné zdržení začíná u 164. kilometru a téměř až do Brna budete popojíždět v koloně, která vás zdrží 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Scrollujete? Jen si klidně

0: Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. V Pražském Radotíně začala registrace do další etapy projektu Currency na podporu lokální ekonomiky. Němci si připomínají 36 let od znovu sjednocení. Prezident Steinmeier varoval před rozdělením společnosti. V neděli čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, které podle něj Rusko představuje. Lidé v Pražském Radotíně se můžou hlásit do další etapy projektu Currency. Prvních 750 registrovaných získá od radnice 1000 takzvaných korentů, které slouží jako 50% sleva u tamních obchodníků. Městská část chce takto podpořit lokální ekonomiku, říká Lenka Hajková z úseku propagace Prahy 16.
2: Z předchozích etap víme, že je o projekt velký zájem, proto by lidé s registrací neměli otálet. Zároveň pokud někdo z registrovaných nevyčerpá alespoň část korentů do konce listopadu, nabídneme jeho příspěvek dalším zájemcům v pořadí.
0: Středočeský kraj rozdělí skoro 2 miliony korun mezi 5 obcí a měst na provoz a údržbu přívozů na Vltavě, Labi a Berounce. Nejvyšší příspěvek 850 tisíc korun poputuje do Máslovic. Další peníze získají Klecany, Branov, Oseček a Úholičky, pokračuje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
3: Přívozy na Vltavě, Labi a Berounce jsou důležité nejenom pro místní obyvatele, ale lákají také turisty, propojují značené cesty, zkrátka jde o velmi atraktivní a bezesporu netradiční cestovatelský zážitek.
0: Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami také připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birelovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umberem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menčík z turnaje vypadl s Argentincem Serundolem, prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. Během zítřka bude polojasno až skoro jasno, postupně od severozápadu oblačno až zataženo. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na Pražském okruhu trvá obousměrné víkendové omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V tunelech se projíždí vždy pouze jedním tubusem, ale v tuhle chvíli se nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
4: Pražském updateu nás čeká Den architektury. Tentokrát se vypravíme na Ořechovku, bude tu i perný den s Petrem Jungmanem, ale za chvíli připomeneme jedno důležité výročí. Letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky, průkopníka moderní péče o tělesně postižené děti a mladé lidi. Podrobně už za chvíli.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Vědličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař na začátku 20. století založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
1: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu a vkročím do školy tady tímhletím vchodem vinným krásným. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
2: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba a teď mě provází místy, kde se studenty tvoří.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji.
1: Tady je takovýhle prostor krásný, dvě takový přídeh, ale je to vlastně celý propojený.
2: Co tady máte všechno? Vidíme štětce, vidíme barvy.
1: Pod těma modrýma igelitama jsou různě rozpracované věci.
2: A je to oblíbený obor?
1: Třeba bych sem chtěla chodit.
2: Já zajdu ještě do jiné části staré budovy, takzvané jedle, jak ústavu místní říkají. Tam je Hana Lebedová.
3: Nacházíme se v knihařské dílně Jedličkova ústavu, což je učební obor knihařské práce.
2: Kolik máte těch žáků?
3: Máme 13 žáků, jsme ve třech ročnících.
2: Tady máte po stolech vyskládané papírové krabičky.
3: V průběhu toho vzdělávání vlastně se učí od nejjednodušších knihařských výrobků. Začínají různými spisovými deskami, krabičkami a závěr by měly být zavěšované vazby.
2: Taká ta pevná vazba,
3: ano,
2: kterou známe.
3: Kterou znáte úplně běžně, když jdete do knihkupectví.
2: Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
4: Rudolfa Jedličku všichni znají právě díky naší škole, ale rozhodně to nebyla jediná aktivita, které se věnoval. On prakticky paralelně otevřel, dnes to známe všichni jako Podolskou porodnici, ústav pro matku a dítě, ale tehdy to bylo pražské sanatorium. On byl velký inovátor na poli medicíny, zejména byl průkopník rentgenologie a to se mu nakonec vlastně asi také stalo osudným.
2: Říká Radek Musílek, který má v Jedličkově ústavu na starosti mediální zastoupení, ale taky učí dějepis a základy společenských věd.
4: Já s nutnou dávkou černého humoru, který nám je tady vlastní, říkám, že to byl takový osvícený člověk. Protože oni tehdy netušili, že ty záhadné paprsky X mají nebezpečný vliv na lidské tělo, takže on se nějak nechránil a dokonce ten rentgen každý den nastavoval na své vlastní ruce.
2: Na začátku fungování poskytoval Jedličku v ústav péči 10 chlapcům. Dnes je to asi 200 žáků, studentů a klientů, protože kromě učebních oborů nebo dalších středních škol nabízí i volnočasové aktivity. Sport, divadlo, kreativní dílny, ale taky třeba fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: Teď na silnice na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte výrazné zdržení mezi 164. a 190. kilometrem. V tuhle chvíli je to minimálně na 40 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný podvečer, zájem o svezení novou lanovkou na Petřín několik dní po uvedení do provozu neupadá. A někdo by se možná chtěl o dějinách lanových drah hlavního města dozvědět víc. A právě pro zvídavé cestující a milovníky dopravy vychází další kniha vydavatelství Pražské příběhy.
2: Myslím si, že petřínská lanovka je pro mnohé takovou zvláštní atrakcí, ke které nás váže hluboké emoční pouto, často z dětství. Byla to atrakce, která vstupovala do toho našeho dětského světa. Prostě patří k Praze a k životu tady.
3: Říká Dan Hrubý z vydavatelství Pražské příběhy, jeden ze spoluautorů knihy Lanovka na Petřín a dějiny pražských drah. A připomíná konec 19. století, kdy Pražané svoji lanovku dostali.
2: Pražané po lanovce na konci 19. století toužili. Je to období prostě neuvěřitelného rozmachu Prahy, ekonomického, sociálního, kulturního.
3: A tak lanovou dráhu v kopcovitém městě plánovali na nejrůznějších místech.
2: V roce 1887 a 8 se plánovalo hned 6 lanovek, které měly vést nejen na Letnou a na Petřín, ale pro nás dneska to zní až šíleně, ale například Nerudovou ulicí a Úvozem nahoru na Pohořelec, Tunovskou ulicí nad Novými zámeckými schody a na Hradčanské náměstí.
3: Nakonec se realizovala ta na Petřín a také na Letné mezi mostem Františka Josefa a restaurací v Letenských sadech. Zrušena byla v roce 1922 a nahrazena pohyblivým chodníkem. Ten skončil provoz v roce 1935. Nakonec přežila dráha na Petřín, a to alespoň podle Dana Hrubého jen zásluhou pana Miroslava Firsta a jeho syna, kteří se jediní o lanovku starali, když v 60. letech došlo k sesuvům půdy a následnému zničení trati.
2: V tomhletom období byl pan Miroslav First, který lanovku miloval, a jeho syn byli vlastně jedinými, kteří věřili, že ta lanovka jednou zase vyjede. A celé 70. roky tam přicházeli každou volnou chvíli, kterou měli, a udržovali alespoň to strojní zařízení.
3: Co se týká dnešní už čtvrté generace petřínské lanové dráhy, autoři knihy přinášejí i rozhovor s Anou Marešovou, designérkou nových vozů.
2: Ta lanovka je vevnitř nesmírně příjemná, na oko zvenku taky. Je to čistý, uměřený prostor. Musím říct, že výhled z ní proskleným stropem je prostě parádní. Myslím, že se to povedlo moc.
3: Uzavírá Dan Hrubý, spoluzakladatel vydavatelství Pražské příběhy a jeden z autorů publikace Lanovka na Petřín a dějiny pražských drah. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Krásný podvečer, Radio Praha stále s vámi, posloucháte Pražský update a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv s Aničkou, tentokrát na 18.30.
1: V Pražském národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od operu a baletu až po muzikál. V činohře mají na ně šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství. Řidiči dnes musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Cholupice. Práce trvají přibližně do zítřejšího poledne. Dnešní akce Jedlička 100 na Vyšehradě připomněla sté výročí úmrtí Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu a podolského sanatoria, dnes ústavu pro péči o matku a dítě. Na programu byly komentované prohlídky areálu, křest životopisné knihy a koncert kapely Do Tap Tap.

0: smíchových sadech také vysadili pamětní jedly. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět dva mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října. A lidé v Praze 3 můžou ode dneška využívat nové sportoviště v Příběnické ulici na Žižkově. Areál je vhodný pro jízdu na BMX a freestyle kolech, koloběžkách nebo třeba na skateboardu. Okružní dráha měří zhruba 60 metrů a stála asi 3,5 milionu korun. Zítra bude v Praze a okolí polojasno až skoro jasno. Odpoledne a večer od severozápadu oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Zpátky na silnice a komplikace máme teď na dálnici D11. Z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru stojí 2 osobní auta v místě dopravního omezení a komplikuje to průjezd, tvoří se kolony.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
1: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
1: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Ty tu máme celkem 3. Jednoho v okrese Krnov, jednoho v Brně a jednoho ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tak všechno nejlepší, pěkný den, tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. Nad jeho hrobem stojí majestátní bazilika. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha z Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. Kulatou 80 má podnikatel, majitel továrny Kohinor Hartmut Vlastislav Bříza. A 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na rádiu Praha. Teď už konečně Den architektury. Festival můžete navštívit až do 7. října a jsou akce napříč celou republikou, dokonce i Slovenskem. Patří mezi ně třeba komentované procházky na zajímavá místa, a to přímo s architekty. Na Ořechovku zve historička architektury Vendula Hnítková.
1: Ořechovka vlastně je dnes vnímaná jako taková luxusní lokalita, ale v minulosti to mělo vlastně úplně jinou ambici.
2: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
1: A protože v tom ministerstvu fungovali také architekti, kteří byli vyznavači myšlenky zahradních měst, takže vlastně měli představu, že tam takové opět jakoby zahradní město vybudují. Ale zahradní město v tom britském pojetí mělo takovou jakoby jednu společenskou ambici, a to pozvednout vlastně chudé obyvatele z těch jakoby spodin různých anglických slamů na lepší obytnou nebo životní úroveň. A v tomto ohledu vlastně Ořechovka je jistou jakoby pádnou odpovědí na tuto sociální ambici, protože tam se vlastně jednalo o zaměstnance parlamentu, ale o všechny zaměstnance. Takže tam bydlel předseda parlamentu a bydleli tam v jednopokojových bytech i různé posluhovačky a vrátní. Takže to byl velice sociálně inkluzivní prvek, který už tam dneska teda není úplně cítit, ale ve své době to teda bylo velmi reformní.
2: Budete se bavit i o té současnosti?
1: Tak člověk tomu musí přistupovat kriticky, že samozřejmě ne všichni současní majitelé těch domů k tomu přistupují jako k určité kulturní hodnotě a spíš si kupují pozemek a potom neváhají a dům třeba strhnou a postaví tam něco úplně současného, tak to je samozřejmě problém památkové péče, která nemá ty páky, aby vlastně těmto zvěrstvům bránila.
2: Festival se koná každoročně napříč Českou republikou a Slovenskem. Celkem nabídne přes 500 akcí pro veřejnost, a to zcela zdarma. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádio Praha. Pražský update. Pražský update.
3: Velmi opatrně na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové. Za sjezdem na lázně Bohdaneč na 73. kilometru se u Krajnice pasou tři divoká prasata, tak ať je nesrazíte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásný večer, tohle byla Ava Max, dospívala na rádiu Praha a já už se dívám, jaké bude počasí. Během zítřka má být polojasno až skoro jasno, postupně od severozápadu oblačno až zataženo, teplotní maxima 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský

0: Zahraniční diplomatik opuštění Kyjeva, čeští diplomaté tam zůstávají. Poliklinika v pražských Stodulkách rozšíří ambulantní péči, přibudou především dětské specializace. Španělé protestovali v asi 50 městech kvůli vysokým nájmům a bytové krizi. Zítra bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Českou diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky mohou podle ní odpovědní ti, kdo její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Čtyři odborné dětské ambulance přibydou na poliklinice Lípa v pražských Stodulkách. Na začátku příštího roku tam vznikne alergologie, pneumologie, neurologie a endokrinologie. Přibližně za rok otevře poliklinika také několik očních ambulancí, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Nové využití získají také prostory v ulici v Hůrkách, které dříve sloužily jako plazmacentrum. Na začátku příštího roku zde vznikne urologické pracoviště s komplexním zázemím pro vyšetřování pacientů a možností provádění drobných zákroků.
4: Dopravce nahradí všechny vlaky.
0: Na železniční trati mezi Bakovem nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Turnovem ode dneška nejezdí vlaky. Výluka tam potrvá do 22. listopadu. Informuje o tom společnost Ropid, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách.
4: Dopravce nahradí všechny vlaky autobusovou dopravou. Ta bude jezdit podle výlukového jízdního řádu. Ropid dále informuje, že se může omezení změnit, například kvůli počasí, dodávka materiálu nebo aktuálního stavu techniky. Z Mladoboleslavska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Desetitisíce lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 tisíc. České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti dvoukolové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončili poslední. O první střelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Elena Rabková a Tereza Vanišová. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, později oblačno až zataženo. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Cholupice a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě, zatím se ale nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: V Hradištku u Štěchovic natáčí režisér Tomáš Pavlíček novou komedii. Ve filmu hrají třeba Lenka Termerová nebo Michal Isteník. Na natáčení vás vezmeme už za chvíli v našem vysílání. A z muziky Alex Veren. Lana Del Rey. Nebo teď Imagine Dragons.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už máme minutu po 8:45. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradištku u Štěchovic novou komedii Pořezat pár větví. Vypráví v ní příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své staré matce. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců. Lenku Termerovou, Tatianu Dykovou, Petra Lněničku a Michala Isteníka.
1: 34 poprvé.
2: Tiše všude a akce.
3: Nazdar, parto. Tak jste tady.
4: Herec Michal Isteník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
5: Je to, myslím, charakter, kterým by většina z nás toužila být. Je to chlap, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
4: To slovo zaznělo i v té scéně, kterou jste teď před chvílí natáčeli.
3: Pakra, brácha, kam zas jdeš? Proč si se mnou nedáš klidu pivečko?
5: To je scéna, kdy se bratr vrací z nemocnice, protože si rozsekl nohu a my jsme se cestou z té nemocnice trošku pohádali a on se rozhodl, že teda dojde po svých.
3: Vidíš, brácha, kdybys nedělal vofuky, byl jsi tu rychlejc.
4: Právě vztah dvou stárnoucích bratrů má být jedním z hlavních motivů filmu. Doplňuje je u toho jejich matka v podání Lenky Termerové.
6: Má je oba dva stejně ráda, ale jednoho trochu víc. A podniká s nima takový dobrodružství. Například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace návštěvou nemocnice.
4: Divák pozná, kterého z těch synů máte radši?
6: No, to jsem teda taky zvědavá.
4: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
7: Děje se tam hodně konfliktů, děje se tam hodně nehod a vlastně docela dost zranění.
3: Jak jsi si zlomil nohu, když jsi skákal po tom balíku slámy?
7: A každé to další zranění nás posouvá k tomu, aby ty postavy se trošku dokázaly pousmát svým utrpením a to je vlastně vede k nějakému vykoupení.
4: On sám film vnímá jako tragikomedii se šťastným koncem.
7: V podstatě každá scéna v tom filmu je současně tragédie a současně i gag a pozvolna, jak ten příběh probíhá, tak se ukazuje, že možná přes ploty něco, co tam bylo celou dobu, jenom jsme si toho nevšimli. Ale co to je, to fakt jako nebudu prozrazovat.
3: Delikátní pivečko.
4: Snímek Pořezat pár větví lidé uvidí v kinech na podzim příštího roku. Z Hradištka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
8: Praha žije filmy.
9: Praha žije filmy.
10: Somewhere in space.
8: Každou neděli v 9 večer
9: na Rádiu Praha.

Lana Del Rey dospívala na Rádiu Praha a za chvíli tu budou tipy od Jirky Štefla. Oslavte Světový den zvířat. Pražská zoo pro vás na neděli připravila speciální program plný komentovaného krvení a setkání se zvířaty. Podrobnosti už za chvíli.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už je čas na tipy od Jirky Štefla. Jirko, kam nás zveš?
1: Oslavte Světový den zvířat. Pražská zoo pro vás na neděli připravila speciální program plný komentovaných krmení a setkání u zvířat. Těšit se můžete třeba na krmení tučňáků, goril, wombatů nebo luskounů. Dozvíte se taky zajímavosti o žirafách, slonech, medvědech nebo koních převalského. Program vás zavede napříč celou zoologickou zahradou a na své si přijdou děti i dospělí. Městská část Praha Petrovice vás zase zve na tradiční petrovické posvícení. Těšit se tam můžete na hudbu, dětské písničky, vystoupení sokolníka i malování na ruce a obličej. Milovníci polévek by zase neměli chybět na Karlínském náměstí, kde si v neděli dáte české klasiky, jako jsou bramboračka, zelňačka, kulajda nebo česnečka. Ochutnat můžete taky světové polévky, třeba vietnamské pho nebo francouzskou cibulačku. A ve finále je filmový festival Future Gate, ten představuje aktuální sci-fi snímky. V kině Lucerna můžete v neděli večer vidět film Digitální tsunami, který se zaměřuje na stále větší vliv umělé inteligence, sociálních sítí a digitálních technologií na naše životy. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
3: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.

0: Lady Gaga dospívala na rádiu Praha, teď už pro vás máme zprávy na 20. hodinu. Je tu Anička, hezký večer.
1: Pěkný večer. Od dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Pražská nemocnice na Františku nově používá při operacích kolene robota za 15 milionů korun. Paříží prošel pochod hrdosti, zúčastnili se ho 100 000 lidí. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýše 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Lékaři v nemocnici na Františku v Praze používají při operacích kolenních kloubů robota. Zařízení za pomoci speciální kamery vytváří digitální model kloubu přímo na operačním sále a bez předchozího rentgenového vyšetření. Nemocnice za nový systém zaplatila 15 milionů korun, říká mluvčí nemocnice Štěpánka Filipová.
3: Díky roboticky asistovanému systému se lidé po operaci kolena rychleji zotaví. Nejnovější vybavení totiž pomůže lékařům tak, že zvýší přesnost zákroku. Zmírní se tak bolest pacienta, zrychlí rekonvalescence a zlepší výsledky léčby jako takové.
1: Středočeský kraj rozdělí skoro 2 miliony korun mezi 5 obcí a měst na provoz a údržbu přívozů na Vltavě, Labi a Berounce. Nejvyšší příspěvek 850 tisíc korun poputuje do Máslovic. Další peníze získají Klecany, Branov, Oseček a Úholičky. Pokračuje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Přívozy na Vltavě, Labi a Berounce jsou důležité nejenom pro místní obyvatele, ale lákají také turisty, propojují značené cesty, zkrátka jde o velmi atraktivní a bezesporu netradiční cestovatelský zážitek.
1: Pařížského pochodu za práva sexuálních menšin se zúčastnili 100 000 lidí. Organizátoři upozornili například na diskriminaci trans lidí nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali také proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
5: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ+ komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme koho chceme nebo Jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádům odhl odjet jen dvě měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru. Během zítřka bude polojasno až skoro jasno, postupně od severozápadu oblačno až zataženo, teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zpátky na silnice na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení v obou směrech mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. Projíždí se v obou tunelech pouze jedním tubusem, je to kvůli údržbě, ale nezdržíte se, je klidný sobotní provoz.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dělníci začali na Benešovsku razit průzkumnou štolu budoucího tunelu středočeské části dálnice D3. Jedná se o silniční úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Kolik bude stavba stát a kdy bude hotová, řekneme už za chvíli. Z muziky Niko Santos. Kapela Jelen. Nebo teď Dermot Kennedy.

0: Hezký večer, stále posloucháte Rádio Praha. Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude 838 metrů dlouhá s podélným sklonem 4%. Razit se bude takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou.
1: Štola se jmenuje Žofie podle Žofie Chodkové, manželky pána na nedalekém Konopišti. Jsme přímo v místě, kam se za chvíli začnou zakusovat stavební stroje.
2: Momentálně my se nacházíme v také nesoudržné hornině granodioritu, který je zvetralý.
1: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subterra.
2: A tu jednoducho musíme velmi opatrně přistupovat k obnažování len na dĺžku toho jedného metra z hlediska toho, aby se nám ten horninový masív neposunul. A následně už, když budeme střílet,
1: jaká se bude používat výbušnina?
2: Je to i obdoba dynamitu.
1: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subterry.
3: Začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil, dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se poskoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzorky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
1: Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou i řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
1: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnicí chce začít stavět v roce 2028, vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Pečo Boys na Rádiu Praha, teď máme minutu před 8:30 a za chvíli se budeme věnovat 3D tiskárnám, totiž při nošení některých náramků vytištěných na 3D tiskárně se u citlivých lidí může objevit vyrážka nebo nepříjemné svědění. Proč? Řekneme za chvíli.

0: dozněla na Rádiu Praha. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek a plzeňští vědci si chtěli vytisknout pomůcku pro výzkum buněk, jenže...
1: Nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci otestovali 16 nejběžnějších materiálů pro 3D tisk a vytiskli si zhruba 10mm kostičky a ty teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně testovaný vzorek. Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Technologická údržba omezuje průjezd tunely Lobkov a Cholupice na Pražském okruhu. Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 000 aut, většinou Škodovky. Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči musí počítat s omezeními v jižní části Pražského okruhu. Silničáři kvůli údržbě technologií omezili průjezd v tunelech Lochkov a Cholupice. Práce potrvají přibližně do nedělního poledne, upozorňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Čas využijeme k technologickému servisu a zdrsníme betonový povrch, což ještě víc zabrání podskluzování pneumatik. Jezdí se vždy jedním tubusem v režimu 2+1.
0: Lidé v Pražském Radotíně se můžou hlásit do další etapy projektu Korenci. Prvních 750 registrovaných získá od radnice 1000 takzvaných korentů, které slouží jako 50% sleva u tamních obchodníků. Městská část chce takto podpořit lokální ekonomiku, říká Lenka Hajková z úseku propagace Prahy 16.
3: Z předchozích etap víme, že je o projekt velký zájem. Proto by lidé s registrací neměli otálet. Zároveň pokud někdo z registrovaných nevyčerpá alespoň část korentů do konce listopadu, nabídneme jeho příspěvek dalším zájemcům v pořadí.
0: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akce automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodily důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhly také severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly dopravy. Problémy. České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti dvougólové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončily poslední. O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Elena Rabková a Tereza Vanišová. Zítra bude v Praze a okolí jasno až skoro jasno, odpoledne a večer od severozápadu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.

0: Devadesátky v nejlepším mixu ve městě.
1: Zóna 90.
0: To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století. Zóna 90. Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Zóna 90.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: je 22 hodin.
1: Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíše lehčí virózy. Tramvaje na Smíchově v Praze 5 omezí na 2 týdny výstavba mostu. Němci si připomínají 630 let od znovu sjednocení. Prezident Steinmeier varoval před rozdělením společnosti. Zítra bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Železničáři tam budou stavět 2 mosty nad nádražní ulicí. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října, říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
4: Montáž proběhne ve 2 etapách, konkrétně v noci z 6. na 7. října a z 8. na 9. října, kdy s pomocí těžkého jeřábu usadíme na připravené podpěry. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu.
1: Lidé v Praze 3 můžou ode dneška využívat nové sportoviště v Příběnické ulici na Žižkově. Areál je vhodný pro jízdu na BMX a freestyle kolech, koloběžkách nebo třeba na skateboardu. Okružní dráha měří zhruba 60 metrů a stále přibližně 3,5 milionu korun. Dělníci ji vybudovali ze stavebnicových modulů, vysvětluje mluvčí 3. městské části Petr Habáň.
5: To znamená, že nejde o pevnou betonovou stavbu, ale o prefabrikované díly, které je možné v budoucnu rozebrat a přemístit. To je důležité s ohledem na to, že lokalita je součástí širšího rozvojového území.
1: Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 630. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami také připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Tenistka Marie Bousková porazila ve 2. kole turnaje v Pekingu Australanku Berelovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umbérem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menčík z turnaje vypadl, s Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siniaková, která ve 3 setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, později oblačno až zataženo. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Radio Praha a mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuju teda za tady ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hruza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hrajou v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte, povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Tajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.
2: Radio

0: Nikki Vahalové.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například Symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou celku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba, písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock and roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesaný i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli, měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě, no.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si 30 minut na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.
3: Když nemá konce cesta,

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik.
2: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu. A je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji. A samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu. Akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
1: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
2: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočejí, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
1: Pianista,
2: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme, tak neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
1: A další skvělý pianista Jan Uvira. A jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
2: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyl tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči z celého světa, takže ono by jinak člověk zakrněl, že jo? Kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
1: ale já jsem Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
2: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
2: No, dělat pěkný písničky.
1: To se lehko řekne.
2: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý ty nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, že jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artvé, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve

0: take se říká tomu jako jetí, kdy se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, kdy člověk si připadá třeba, když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
0: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
0: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. A, ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
0: No to jste jmenovala zrovna takový tři hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co naspíval vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takovej ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
0: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá a stejně tak to má Sofián. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
0: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je. Když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda. Jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi v jiných zaměstnáních. Jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
2: V 9 večer na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
2: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými lidmi nepracovat, protože to, ať si to zkoušej někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
1: Takže ale ho slušně vyprovodíte ze studia.
2: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi a že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že? Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
1: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno. David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
2: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterýma pracují, takhle mladí lidi, se kterýma pracují třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, jo, tyjo, to je vlastně super, ten člověk má takový taky zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Mm-hmm. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívají nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
1: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
2: Šimona nejde ignorovat.
1: Nejde.
2: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
1: Intenzivní nebo urputný?
2: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. Teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý. Radio Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
2: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
1: Kolik máte kytar?
2: Asi 45, no.
1: Jo.
2: Nějak tak. A mně je to super, no, tak je to takyž, to je jako auta třeba, nebo takový ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takyž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let. A ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo? Takže je v tom hodně faktorů. A plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo? Že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
1: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
2: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických různý ladění. Potom, že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
1: Rozumím.
2: No. Asi tak.
1: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
2: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku, takže já to mám rád, tady ty odkazy a ta kytara byla úplně skvělá, našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
1: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
2: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
1: Byste do Polska jeli dlouho.
2: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaké vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná, tak to jsou věci určitě, na které si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
1: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
2: Děkuju moc, děkuju za pozvání a pěkný den.

0: Praha, 7. června roku 2019. Zaměstnavatel Přemysla H. už druhý den postrádá svého pracovníka. Jeho řidič nečekaně zmizel i se služebním autem. Poslal jen krátkou SMS zprávu, že se necítí dobře a ozve se. Zároveň s ním ale nečekaně mizí i jeho partnerka, se kterou společně žili v její vile v pražské Bubenči. I ji postupně začínají postrádat známí a příbuzní a nikdo nechápe, co se s oběma mohlo stát.
1: Paní Marie byla zvyklá, že když odjela třeba i na den, tak sousedce řekla, že někam jede, dala jí klíče od svojí vilky v Bubenči. To tentokrát vůbec neudělala. Ten Přemysl většinou chodil od pondělí do pátku do práce, dělal řidiče, takže jeho režim byl úplně stejný každý den, takže najednou vypadli z tohohle stereotypu a zmizeli.
0: Vyšetřovatel pražské kriminálky Jiří Hacker nad spisem jednoho z nejvýraznějších případů z poslední doby vzpomíná, že následující týden na místní oddělení policie v pražských Dejvicích přišel zaměstnavatel pana Přemysla a podal oficiální oznámení o jeho zmizení se služebním autem. V té době nahlásili zmizení Marie i její příbuzní.
1: Takže se zjišťoval jejich způsob života, kam chodili kontakty, zjišťovali se sousedi, vyslýchalo se spousta lidí z jejich okolí, aby jsme zjistili, jestli plánovali někam odjet, jestli třeba byli nějak nemocní. Bylo zřejmé, že buď se jim něco stalo, jemu a jeho partnerce, anebo prostě něco proved někde a snažil se zmizet, nebo to auto mohl prodat. Prostě těch verzí bylo víc a žádnou nebylo možné na začátku úplně vyloučit.
0: Kriminalisté pražského prvního oddělení se zmizením dvou lidí začínají intenzivně zabývat. Požádají o telekomunikační výpis kvůli pohybu jejich mobilních telefonů, důkladně prohlédnou vilu paní Marie, pátrají po dalších svědectvích v jejich okolí. 17. června ale přichází zpráva z Maďarska, která přinese zásadní posun.
1: Nás kontaktovala maďarská policie, že ve městě Ostřihom se našlo odstavené vozidlo Renault Fluence, o kterým se zjistilo, že patří církvi československý husický. Takže se kontaktovali přes policejní spolupráci složky v Praze, aby se zjistilo, komu to auto patří, proč se tam objevilo a nějaký další detaily.
2: Od začátku už nebylo pochyb, že to vozidlo takhle zaparkovali v tom Maďarsku, že by to bylo nějakým náhodným odstavením.
0: Operativec pražské kriminálky Vítězslav Rapant ještě doplňuje, že auto zaparkované v křoví průmyslového areálu mělo odmontované registrační značky a maďarská policie jeho původ odvodila z VIN-kódu na skle. Fakt, že celé auto bylo vyčištěné chemikálií, jen potvrzoval domněnku policistů, že někdo se snažil zahladit stopy. Podezření, že pohřešovaný pár se mohl stát obětí násilného trestného činu, zesílilo. Chyběl ale motiv. Do okamžiku, než kriminalisté zjistili, že katastrální úřad řeší vklad do katastru týkající se vily 72-leté paní Marie.
1: Na základě kupní smlouvy, kdy ta Marie převádí svoji vilu v Bubenči za 2,5 milionu na společnost svého druha Přemysla. Ten Přemysl měl SROčko, který se jmenuje Artografie SRO, dneska už neexistující firma, a ta Marie převádí tu vilu za 2,5 milionu na tuhle tu společnost. Což bylo dost podivný, protože z těch svědeckých výpovědí bylo jasný, že ona nikdy ten barák prodat nechtěla, určitě ne tomu svýmu druhovi, s kterým měli takový vztah podivný nahoru dolů, byla to taková chvíli Sicílie, chvíli asi láska. Nicméně za tu částku to bylo dost podezřelý, takže se začalo zjišťovat, kde se tam ten návrh na vklad dostal a bylo zjištěný, že byl odeslán x dní po tom, co oni zmizeli.
0: Fakt, že rozsáhlou vilu z pozemky, která byla historickou památkou v hodnotě několika desítek milionů, prodala paní Marie už nefungující společnosti svého druha za tak nízkou částku, byl více než podezřelý. Policie už ale měla k dispozici informace z telekomunikačního provozu a začala pátrat po pohybu modrého Renaultu mezi Českou republikou a Maďarskem.
1: Samozřejmě se zjišťovaly poslední telefonní kontakty a úplně poslední byl jistý Tomáš. A zjistilo se, že jeho přítel ještě Jiří N., tak byly osoby, které, jak jsme později zjistili z kamerových záznamů z toho Maďarska, tak jeli s tím vozidlem do toho Maďarska, což nás samozřejmě přivedlo na tu myšlenku, že oni dva by mohli stát za zmizením teda té Marie a toho Přemysla.
2: Začali už ty kamerové záznamy naše navazovat, jak nám ti dotyční dva ty podezřelí už odjíždí z toho Maďarska, tak my už jsme začali navazovat těma našima kamerovými záznamy, co jsme měli různě po nádražích, po městských systémech, po různých prodejnách a už jsme si je monitorovali až do svého bydliště.
0: Tým pražské Mordparty měl dva podezřelé, kteří v Praze bydleli v pronajatém bytě nedaleko zmizelých partnerů. Tomáš Fiala a Jiří N. byli zhruba 25-letí studenti a zároveň milenci. Operativa jim od tohoto okamžiku byla v patách.
2: Takže už jsme s nima prakticky, můžu říct, žili den co den. Už jsme se začali do nich hlouběji jakoby dostávat, už jsme věděli, jaký je jejich režim, kde mají peníze, to jsme dělali všechno, i ty bankovní účty, jak získávají peníze, z čeho se živí, jak nakupují, kam jezdí, jak mají volnou zábavu.
0: To už policie věděla, že Tomáš a Jirka nemají nouzy o peníze, ale do idylických partnerů mají daleko. Dominantní byl v páru právě Tomáš Fiala. Nadaný fyzik a matematik, který na gymnáziu vyhrával olympiády, vedl i druhý život.
2: Ten Tomáš začal hodně střídat ty různě partnery, scháněl je na internetu, přitom ten Jirka o ničem takovým nevěděl, ten hodně jakoby cestoval za tou rodinou, ten spíš pořád mu říkal, že nemá na to čas, že radši zůstane v Praze, hned se zase začal věnovat nějakým jiným přítelům, obvolával je různě na internetu a tak dále a koketuje s těma drogami, to už tam taky jakoby z toho bylo patrný, že byl v kontaktu s těma dealerama, různé večírky.
0: Pátrání ale přineslo i další nové skutečnosti. A ty přitížily právě Tomáši Fialovi.
1: Protože jsme zjistili poslední výskyt těch telefonů, těch poškozených, toho Přemysla a té Marie, takže jsme přibližně vytipovali lokalitu, kde teda naposled se mohli vyskytovat a mimo jiný jsme našli záběry z kamerového systému restaurace McDonald's na dálnici D1, kde teda záběry těch poškozených jsme měli, což byl poslední záběr, kdy je kdo viděl jakoby naživu. A současně s tím samozřejmě tam korespondovaly ty údaje z těch telefonů těch našich prověřovaných osob, respektive toho Tomáše.
0: Protože pohyb mobilních telefonů nasměroval policii do okolí Letče nad Sázavou, rozjeli kriminalisté velkou pátrací akci. Zatímco část operativy prověřuje vztahy mezi oběma mladíky a pohřešovanými, jejich rodinné a majetkové poměry, další policisty čekali doslova manévry na Vysočině.
1: Tam se začaly provádět obří pátrací akce, takže se procházely lesy, rokle, jeskyně, prolízaly se rybníky, všechno možné, aby se vyloučilo, že tam někde ta těla, protože už bylo zřejmé, že v té době, pokud nejsou někde zavřený a někdo se o ně nestará, tak zřejmě se jim něco stalo a nemuseli být naživu, ale ještě to nebylo úplně vyloučené. No a v rámci tohle operativního šetření se zjistilo, že ten Tomáš si den před tím, než oni se ztratili, pronajal na Vysočině rekreační objekt, chatu, v osadě Velká Paseka.
0: Fiala měl chatu pronajatou mezi 5. a 7. červnem, přesně ve dnech, kdy paní Marie s Přemyslem zmizela. Pražská kriminálka ji celou prohledala a našla stopy zápasu, rozbitý lustr i krevní stopy, které předpokládala, že by mohly patřit zmizelému páru. Na výsledky porovnání DNA si ale tým ještě musel počkat. Zatím přicházely výsledky z operativy, která důkladně prohledala pražskou vilu a našla dopis Tomáše a Jiřího.
2: Marie asi 2 roky zpátky před celou touhle událostí dávala inzerát, že hledá podnájemníky do své vily. A tady tihle dva chlapci, kteří se odstěhovali z nějakých menších měst z republiky, se stěhovali se do Prahy, tak scháněli podnájem a líbila se jim ta lokalita toho Bubenče, to je Prahy 6, a někde na ten inzerát natrefili. Oni se tam byli podívat, ta vila je víceméně okouzlila, ale neokouzlili ten interiér, protože to bylo hodně zanedbaný.
0: Přemysl měl tendenci schromažďovat nepořádek a okolí vily i její interiéry byly neudržované a plné harampádí, což mladíkům s vysokými nároky nevyhovovalo.
2: Tihle dva si potom později našli nájem v blízkosti bytu a občas je tam potkávali. Chodili kolem a viděli na zahradě něco, občas s ním prohodili a takým způsobem prostě postupně navázali ten vztah až do té doby, kdy se víceméně seznámili.
0: Policie ale nepátrala jen v minulosti. Aktuální dění přitáhlo jejich pozornost zpět ke katastrálnímu úřadu. Podezřelý Tomáš se totiž najednou zdál být novým majitelem vily. Od Přemysla totiž s Jiřím koupili jeho firmu, která vilu podle kupní smlouvy vlastnila. A teď se pokoušel převést ji na katastru na sebe.
1: Oni dělali kroky k tomu, aby se ta nemovitost převedla na tu společnost toho Přemysla. Protože se zjistilo, že tu společnost toho Přemysla koupil jeden z těch podezřelých, ten Jiří. A koupili ji už předtím, než vůbec ty dva zmizeli. Takže se nabízelo, že by se mohlo jednat i o podvod, že v podstatě na té Marii by se někdo mohl dopustit podvodného jednání tím, že by jí formálně tu nemovitost uzmuli nebo by ji převedli na někoho jiného, v tomhle případě na sebe, což byl samozřejmě taky motiv se jí zbavit, protože není možný pak za ní přijít a říct, jsem novej vlastník domu a teď se jako vystěhováváte, aniž by o tom věděla. Takže se hlídal samozřejmě i ten katastr a v rámci teda tohohle sledování oni tam chodili na různý schůzky a my jsme ve spolupráci teda s právním oddělením katastrálního úřadu dosáhli toho, že to pozdržovali z formálních důvodů, protože ty jejich návrhy neměly úplně přesné náležitosti, jak ten katastr vyžadoval. Což jsme získávali čas, aby jsme prostě mohli dál pátrat.
0: Po nálezu krevních stop na chatě na Vysočině si kriminalisté byli téměř jistí, že Přemysl s Marií už nežijí. Chyběla ale těla a policisté po nich intenzivně pátrali, aby mohli zasáhnout. Přibývalo důkazů i podezřelých okolností. V květnu roku 2019 podepsal Přemysl s Marií smlouvu, na jejímž základě mohl nemovitost využívat ke svému podnikání. Z této smlouvy byl ale nejspíš výjmut poslední list, obsahující obecné smluvní podmínky, ověřovací doložky a podpisy a byl použit do kupní smlouvy, kterou falešně vytvořili Jiří s Tomášem. V červnu si tuto smlouvu nechali ověřit na poště a na katastrální úřad poslali návrh na vklad práva s falešnými podpisy Marie a Přemysla.
1: Zjistili jsme, že teda veškeré ty podpisy jsou pravý až na ten návrh na vklad, který někdo vyplnil jejich jménem a odeslal to týden po jejich zmizení na ten katastrální úřad. Ty podpisy byly padělaný, falešný, což ten znalec pak v rámci toho znaleckého posudku jako potvrdil.
0: Tehdy poprvé kriminalisté oba podezřelé kontaktovali a pozvali je k podání vysvětlení, aniž by jim o tom, co na ně mají, cokoliv řekli.
1: My jsme v podstatě neřešili jenom podvod, ale že po nich pátráme, že jsou nezvěstní, aby nám teda pomohli při tom hledání jejich, že máme verzi, že mohli odjet z republiky a změnit život, takže jsme je nechali mluvit i k tomuhle a ten podvod jsme úplně jim neřekli, ale že jenom jaký podezření, který musíme prověřit.
2: Jiří opravdu byl jakoby překvapen, co se teda stalo, jak to možný. Ten Tomáš to chtěl nějakým způsobem rychle řešit, tak začali objíždět různě právníky. A mezi tím, což pro nás bylo zajímavé, teď sledovat jejich reakce, a teď plánovali velkou dovolenou. Někde opravdu v zahraničí. A ještě si naplánovali, že den teda před tím odletem na tu dovolenou si navštíví toho právníka a budou to teda řešit. Takže my jsme to teda naplánovali, říkáme, nedá se nic dělat.
0: Milionová vila i z pozemky byla od 8. srpna 2019 zajištěna policií jako nástroj trestné činnosti, protože paní Marie nikdy neměla v úmyslu ji prodat Přemyslovi a už vůbec ne za cenu pouhých 2,5 milionu korun. Bylo září a na bankovních účtech obou mladíků byl najednou nezvyklý pohyb a posílali si mezi sebou miliony. 13,75 milionu si Tomáš vybral v hotovosti.
2: Tak jsme řekli, a tak teď to přijde. Takže jsme počkali na tu chvíli, když šli k tomu právníkovi a když odjížděli od toho právníka, tak jsme prostě s tou zásahovkou je zadrželi přímo před budovou toho právníka.
1: My jsme teda měli 48 hodin na to z nich dostat, kde je Marie s Přemyslem, protože v tu chvíli jsme samozřejmě je neměli a neměli jsme vůbec tušení, kde ty těla by mohly být. Takže se zadrželi a začali se vyslýchat. Začali se samozřejmě dělat domovní prohlídky.
0: Proběhlo celkem 22 domovních prohlídek. Policie nalezla část vybraných peněz, ale jinak z obviněných mladíků kriminalisté mnoho informací nedostali. Upřímně ale zřejmě vypovídal Jiří, který byl v době vraždy prokazatelně dlouhodobě v zahraničí.
1: Ten Jiří, ten nám samozřejmě mluvil jenom o tom, co věděl. Ten vypovídal hlavně o tom převodu té nemovitosti a že to nepovažuje za podvod a že to byla obchodní transakce výhodná, tak proč by to nevyužili. A jediný, co přiznal, že teda pak odvezli týden potom, co ta Marie s tím Přemkem zmizeli, takže odvezli to auto do Maďarska, což bylo nespochybnitelné a to přiznávali oba.
2: To se málo kdy stává, kdy opravdu řekl, víte co, pane doktore, já vás tady nechci, já si to sám povím bez vás. No, vy mi radíte špatně, protože chcete, abych nevypovídal, já chci vypovídat. Takže opravdu vypovídal, držel se té svojí verze, moc to nepřipouštěl, takže držel se takový, že moc o ničem neví.
1: Já si myslím, že o té vraždě nevěděl. Podle mě mu to muselo dojít, protože rozhodně to nebyl žádný hlupák. A v momentě, kdy odváželi to auto do toho Maďarska a nechávají to někde v nějakém areálu, vrací se vlakem, ta historka byla dost jako nevěrohodná.
0: Tomáš Fiala ale pod tíhou důkazů proti němu změnil svoji výpověď. A to od základu. Vypověděl, že byl svědkem, jak Přemysl v chatce zavraždil Marii a on mu pak ze strachu pomohl odklidit její tělo. Následně se pohádali kvůli provizi a Tomáš prý Přemysla v sebeobraně zabil pohrabáčem. Vyšetřovatel Jiří Hakr byl ale přesvědčený, že má před sebou vraha.
1: Takže jsem je obvinil toho Tomáše z vraždy plánovaný v tom nejvyšším odstavci, protože motivem toho činu byl ten podvod s tou vilou. A toho Jiřího jsem obvinil z podvodu jenom, protože on se na té vraždě nepodílel, nebo neměli jsme prostě žádné důkazy.
0: Stále chyběla těla pohřešovaných a kriminalisté přemýšleli, jak se jich Fiala mohl nejsnáze zbavit. Odhadovali, že na vykopání hrobů neměl dostatek času a jako příhodná se jim zdála Želivská vodní nádrž vzdálená jen asi 7 kilometrů od chaty. Po mnoha typech a pokusech zbylo nejpravděpodobnější místo, přímo pod mostem. Operativec Vítězslav Rapant vzpomíná, jak první pátrání pomocí sonaru nebylo úspěšné a jak brněnští potápěči přijeli s kvalitnějším vybavením.
2: Oni se potápili, ale použili v těch místech ten podvodní sonar, který nám vlastně měl schopen jako vykreslit to dno té přehrady v 3D a podle jejich zkušenosti už bylo zřejmé, že tam jsou dva objekty, které odpovídají lidským tělům. Už to uměli i rozeznávat různě, kdyby to byly kameny nebo kdyby to byly nějaký třeba pařezy.
0: Dne 23. a 24. října 2019 policie na Švihovskou nádrž povolala potápěče znovu. Nejprve na dně přehrady podezřelé objekty natočili a ukázalo se, že skutečně nejspíš půjde o dvě lidská těla zatížená betonovými kvádry. Po náročné operaci při jejich vyzvednutí bylo téměř jisté, že policie Marii a Přemysla konečně nalezla. Pitva potvrdila, že muž utrpěl četná sečná smrtelná zranění, především v oblasti hlavy. Přesná příčina úmrtí ženy se nepodařila zjistit, ale v krvi měla sedativa a pitevní nález odpovídal udušení z utopení. Tým pražské mordparty se chystal znovu udeřit na Fialu.
3: Když se teda pokračováno 10.31. Skončili jsme teda u toho poučení, tomu jste rozuměl. Já se vás musím zeptat teda, jestli budete k té věci vypovídat, nebo jestli využíváte svýho práva.
4: Já bych toho práva využíval, nebudu vypovídat.
3: Nebudete v tuhle chvíli vypovídat.
5: Vyskytly se nové skutečnosti, s kterými vás musím seznámit. A to je nález těl poškozených Marie a Přemysla Máte samozřejmě znovu právo se k tomu vyjádřit, jestli chcete.
0: Evidentně otřesený Tomáš Fiala se po chvilce mlčení a krátké poradě se svým právním zástupcem rozhodl využít svého práva a seznámit se s odhaleními policie. Kriminalisté doufali, že poté, co si prohlédnou fotodokumentaci a další důkazní materiál, změní se jejich postoj a Fiala začne vypovídat.
5: Máte právo se vyjádřit, které tím novým skutečnostem už je ten nález. Nebo poškozených? Nebudete k tomu vypovídat.
0: Také Jiří, který byl vyšetřován na svobodě, se o nálezu těl dozvěděl. Do poslední chvíle prý doufal, že musí jít o omyl. A Tomáš s vraždou nemá nic společného.
5: Vy víte něco o okolnostech smrti?
4: Vím, to, co jsem se rozvěděl v podstatě od vás, že byli na poslední chatě. V té chatě si pamatuju, že to tam měli nějak slavit nebo něco v tom duchu. Od tomových rodičů vím, že se to vrátil někdy kolem 11. a říkal, že jsem tam odhrali nebo co. A
1: takže jsme skončili to vyšetřování a seznámili se se spisem, dali jsme návrh na podání obžaloby, žádný návrhy neměli, ani jedna strana, ani jedna obhajoba, takže to vyšetřování v tomhle momentě proběhlo celkem v klidu. Státní zástupce je obžaloval a došlo to k Městskému soudu v Praze, kde se teda rozjel kolotoč.
0: 14. září roku 2021 se na mostě vedoucím přes vodní nádrž Švihov sešel tým kriminálky, aby provedl vyšetřovací pokus pod vedením vyšetřovatele případu Jiřího Hakra.
1: Důležitý bylo prokázat, že člověk konstituce toho Tomáše je schopen ta těla hodit do té vody nebo nějakým způsobem tam dostat. Takže jsme dělali vyšetřovací pokus přímo na místě.
0: Figuríny odpovídaly výškou i váhou obětem. Také figuranti v zásadních rysech byli stejní jako obviněný Fiala. Obhajoba na místě si před začátkem pokusu vyžádala od státní zástupkyně a vyšetřovatele podrobné informace k právním důvodům i k průběhu rekonstrukce událostí na tomto místě.
6: Dvě fáze, každý figurant nejdřív tu figurínu umístí do toho zavazadlového prostoru toho vozidla, změříme čas, jaký je na to potřeba, a pak druhá část toho s tím samým figurantem, kdy to vyndá z toho auta a bude se snažit to přehodit přes to zádrhel.
0: Kvůli výhradám obhajoby se podmínky vyšetřovacího pokusu průběžně upravovaly a po vyčerpávajícím úsilí figuranta, který představoval obviněného Tomáše Fialu, se nakonec podařila i druhá fáze pokusu, kdy bylo tělo těžší oběti i se závažím přesunuto přes obě zábradlí mostu. Pokus byl ukončen ve fázi, kdy bylo těžiště figuríny na hraně mostu a k jejímu svrhnutí do vody by stačilo jen malé postrčení.
6: Vyšetřovacím pokusem jsme zjistili, že muž tělesné konstituce odpovídající obviněnému Tomáši Fialovi je schopen dopravit figurínu, která odpovídá přibližně tělům poškozených z vozidla až přes mostní konstrukci.
7: Maximální časy tam byl kolem 5 minut, takže do 5 minut je to možný provést.
0: Soudní řízení provázelo mnoho průtahů. Tomáš Fiala sice u soudu nejdříve vypovídal, ale zopakoval svou verzi o zabití pana Přemysla v sebeobraně.
1: Ta se mu samozřejmě v rámci toho hlavního líčení vyvrátila, protože tam byl přítomný soudní znalec, který řekl, že takovýmhle způsobem ta zranění způsobená být nemohla a muselo to být jinak. No, na konci teda toho hlavního líčení, kdy mezi tím ještě změnil obhájce, kteří teda byli pak hodně agresivní a v podstatě napadali všechno, tak pak přišli z verzí, že tam sice jako je odvez toho Přemysla s tou Marií, jel domů a v noci si vzpomněl, že tam měl batok se svýma věcma, se svým mobilem, a proto teda se jako vrátil na tu chalupu v noci a když tam přijížděl, tak viděl, jak z té chalupy nějaký dva muži vynáší tělo ty Marie. Jeden z těch mužů měl být ten Přemysl a druhý ho, že nezná. Bylo to už taky trošku úsměvný, protože on v tu chvíli řekl, že šláp na nějakou větvičku, že je pozoroval skrytě, a jak šláp na tu větvičku, tak si ho všimli a začali mu vyhrožovat.
2: On tu policii celkově podceňoval. to bylo zřejmé, že on tu policii si myslel, že ji přechytračí. Že ten systém, že mu to všechno umožní, že se z toho vylže, že si zaplatí dobrý právníky, že ho z toho vysekají a takhle to jako postavili celou tu věc.
0: Soud ale další Fialově verzi o výhrůžkách od neznámého pachatele neuvěřil a v první fázi odsoudil Tomáše Fialu ke 23 letům za Mřížemi. Konec to ale nebyl. Bitva obhajoby o zproštění viny jejich klienta pokračovala po stížnostech u místně příslušného soudu v Pardubicích.
1: Hlavně bych chtěl poděkovat taky státní zástupkyni dozorový paní doktorce Murínové. Ona i v rámci toho postoupení té věci do Hradce Králové tak se nechala přeložit na stáž na krajský státní zastupitelství do Hradce Králové. Takže díky jejímu boji a nasazení můžeme dneska konstatovat, že teda to dopadlo úspěšně a že teda byl po zásluze potrestán.

Samozřejmě i ten převod té firmy, kdy teda opravdu ten Přemysl jako jim prodal tu svoji společnost. Samozřejmě to ví jenom ten Tomáš, to my nevíme, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale všechno tomu nasvědčuje. Ten Tomáš to samozřejmě asi dotáhl ještě dál, protože se musel zbavit i toho Přemysla, protože za prvý by se musel dělit a za druhý by měl moc velkýho svědka, který by ho třeba mohl vydírat.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
3: Přijdou velké povodně a od expertů slyšíme, že je potřeba lépe zadržovat vodu v krajině. Nastane sucho a odborníci znovu připomínají totéž. Musíme se naučit lépe zadržovat vodu v krajině. Dva velmi odlišné projevy člověkem způsobené změny klimatu a jedno společné řešení. Proč ho ale zatím neumíme moc využívat, co se v tomto směru v Česku děje a jak by opravdu účinné zadržování vody v krajině mělo vlastně v praxi vypadat? U Leonarda Plus vás vítá Jan Kaliba.
4: Leonardo Plus.
3: Ve studiu je se mnou Klára Salcman, krajinářská architektka, vědkyně, pedagožka z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a hlavně odbornice právě na koncept zadržování vody v krajině. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Můžeme říci po tom letošním létě, které bylo znovu jedno z nejteplejších měřené historii s rekordním počtem extrémů kolem 40 stupňů Celsia, takže s velkým výparem a chybějícími stovkami milimetrů srážek. Co se tedy děje teď v krajině po tomhletom období?
5: Tak letošní léto to byl, bych řekla, opětovně zase zvedlý prst přírody, která říká: člověče, zpamatuj se. My si musíme uvědomit, že my krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc. To znamená, když vlastně se pak zkombinují všechny tyto faktory i klimatické, tak nastává ten stav, který v létě nastal. A samozřejmě, že i toto se dá řešit, ale je důležité pochopit vlastně, jak voda funguje v krajině a snažit se tento model, bych řekla, co nejlépe nastavit.
3: Takže čeho jste si konkrétně všímala tohle léto?
5: Já mám to štěstí, že žiju v Brdech, blízko velmi krásné zachovalé prameniční krajiny, kde jsem sledovala, jestli i toto obrovské sucho, které nastalo, jestli má vliv na tyto přirozené prameniční louky a místa. Zjistila jsem, že nemají, že ten koloběh funguje stále. Ale když víme, že 80% prameních v České republice je úplně zničených a zdevastovaných, to znamená, voda nemá kudy vystoupit nahoru na povrch, aby potom po povrchu odtekla do řek, dotovala potoky, řeky a tak dále, tak vlastně není divu, že se tohle děje. Je to zákonité.
3: Takže jste to vlastně tolik nepozorovala, že by bylo sucho v krajině?
5: Tam v těchto prameništích, tam ne. Samozřejmě, že ta okolní krajina, která je, dá se říct, čím dál tím víc přizpůsobovaná zemědělským strojům, lesnické těžbě a tak dále. To znamená, ideálem pro zemědělskou výrobu je čím rovnější plochy, čím míň kamení, čím míň vlastně právě toho drsného materiálu, který je pro vodu velice, velice důležitý. Takové ty drobné nerovnosti, které tu vodu vlastně zadrží. Tak ty nám stále víc a víc ubývají.
3: Takže když se řekne, neumíme zadržovat vodu v krajině, co to tedy vlastně přesně znamená? Už jste to trošku naznačila, jak naše krajina v tomhle ohledu vypadá. To není její přirozený stav, my jsme ji to odnaučili asi.
5: To, co je důležité si uvědomit, že voda, to nejsou potrubí a nejsou jenom ty místa, které člověk určil, aby tam voda byla. To znamená přehrady, odběrná místa, čistírny a tak dále. Voda v přirozené formě je v krajině vlastně na celém povrchu. Ale člověk právě svojí činností postupně tyto plochy ubíral, přizpůsoboval si je a bohužel po roce 1948 nastalo ty nejvážnější změny v krajině, velké odvodnění ploch, které by za normálních okolností, kdyby vlastníci byli ty původní sedláci, kteří byli, tak asi by k tomu nedošlo. A tím pádem jsme dosáhli to, že plochy jsou velmi dobře obdělávatelné, je využitelná skvěle velká zemědělská technika, ale tato půda a tyto plochy nezadržují vodu. Takže dochází vlastně k vážnému narušení celého hydrologického cyklu, kde my vlastně vodu sezbíráme, nazbíráme do přehrad, do rybníků, potom ji použijeme na svoje potřeby, to znamená do domácností, do průmyslu a zase přes kanalizační systémy, čistírny tu vodu odvádíme do velkých řek. To znamená, voda vlastně nemá takzvaný vertikální pohyb. Voda se nemá odkud vlastně dostat nahoru do těch prameništ a kudy. A stejně tak se potom, když jsou povodně, když jsou velké vody, tak se nemá kudy vrátit do podzemí. Protože zase právě ty území, které slouží na to, aby se voda z povrchu dostala do podzemí, to jsou aluvia, to jsou údolní nivy řek, tak tyto jsou buď odvodněné, nebo jsou zastavěné. Prostě nefungují jako rezervoáry. A my jsme si na to už docela zvykli, že když není dost vody, no tak hold přivedeme ze Želivy. Anebo od někud odjinut. Ale přesně to se stalo v letošním roce, kdy najednou přehrada Orlík přestala být dostatečným zdrojem vody pro to, aby jsme tu vodu vlastně mohli posílat dolů níže a bylo nutno přistoupit i k odběru vody z přehrady Slapy. Ptám se, když příští rok nebude voda ani v Orlíku, ani v Slapech, tak ke které přehradě šáhneme? My bohužel nemůžeme spoléhat jenom na tyto technické prvky, které člověk postavil, ale my musíme pracovat s přírodou a s vodou, jako s komplexem, jako s celkem, protože tak je to nastavené. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že je velmi nebezpečné mluvit o takzvaných technických řešeních anebo o přírodě blízkých řešeních, protože oni všechna řešení, které máme, všechna jsou přírodní. Akorát ty technické prostě si trošku jako přivypomáháme. Ale v první řadě my musíme pracovat s těmi přírodními cykly a ty se snažit podpořit. Takže když se vrátím k tomu momentu, že jsme s nástupem vlastně zemědělství v naší krajině, jsme začali krajině ubírat ty mokřady a plochy pro zemědělství, tak teď naopak bychom měli vymezit takzvanou říční krajinu, kde bychom měli řeku, potoky, prameniště nechat přirozeně téct, tak, aby se ta voda dostala tam, kam měla. Mohla nám zásobit podzemní bazény. A my jsme se nedostali do takové situace, jako i letos v létě. Protože ten dopad na zásobování vodou, zejména na venkově, kde jsou malé vesnice, malé městečka, tak je, bych řekla, docela fatální.
3: Posloucháte Leonardo Plus s krajinářskou architektkou Klárou Salcman a mluvit budeme víc samozřejmě i o těch zmíněných řešeních.
4: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pojďme říct teď trošku konkrétněji, jak vlastně by vypadala taková ideální krajina, která vodu zadržovat umí, co všechno by měla splňovat v takovémto celku.
5: Já studentům často říkám, že říční krajina, to je takový cévní systém krajiny. A jsou k tomu i velmi, bych řekla, povedené obrázky, kde opravdu ten cévní systém krajiny, ta říční krajina, vypadá velice podobně jako rozvod krve v těle člověka. A funguje to, bych řekla, na stejném principu. Rozvádí to tekutiny, rozvádí to živiny po těle. To znamená, v první řadě, to, co my potřebujeme v krajině, tak je obnova této říční krajiny a přiznání. My jsme ji totiž to, bych řekla, velice brutálně potlačili. A tváříme se, že technická řešení a kanalizace a přivaděče a čističky, že to všechno zvládnou. Ale ukazuje se, že ne. Nemluvě o tom, že celou řadu funkcí příroda umí podstatně líp než my lidé. Respektive my lidé to asi umíme dobře, ale ta příroda to umí velmi často, bych řekla, levnějc nebo i úplně zadarmo. Takže bych řekla, teď nastává obrácený proces, to znamená, předtím jsme z té divoké přírody vyrvávali ty kusy, kde probíhá teď to zemědělství, plochy, které byly využívány, kde byly pole, pastviny a tak dále. A teď bychom obráceně potřebovali do té naší technické, rovné, polomrtvé krajiny dostat vlastně zpátky tu živou říční krajinu, protože to, co je důležité říct, je, že říční krajina je prostor, který si voda sama vytvořila. Za miliony let tím vlastně stálým stékáním v tom stejném tvaru toho povodí, jak si ho vytvářela, tak právě v trase říční krajiny vytvořila obrovské velké sedimentové náplavy a ty tam jsou. Říkáme tomu, že voda má svoji paměť v krajině. To znamená, ona se stále vrací na stejná místa. Bez ohledu na to, jestli tam člověk něco postavil nebo nepostavil. Ale třeba právě velká města, jako je Praha, ale i Vídeň, a prostě všechny velká města, které jsou na nějakém velkém vodním toku, tak jsou postaveny na násepech, ale velmi vysokých. Třeba v Budapešti vím, že je násep kolem řeky Dunaje vysoký 10-15 metrů. A v Praze to taky nebude jako o moc míň. A je to proto, abychom zajistili bezpečný život. Takže to vymezení říční krajiny a zachování těch přírodě blízkých funkcí je důležité, bych řekla, ze třech důvodů. Je to jednak obnova hydrologického cyklu. Obnova hydrologického cyklu znamená nejenom tečení vody z toho prameniště potokem do řeky a potom do moře, ale znamená to i vertikální pohyb, to znamená vsakování vody do podzemí a zásobování podzemních pramenů, které potom zase s tlakem se můžou dostat na povrch do těch pramenišť a tím vlastně se ten koloběh uzavírá. A ještě jsem zapomněla na klimatickou součást hydrologického cyklu, že když je krajina dostatečně vlhká, tak dochází k výparu, což způsobuje lokální srážky. To je něco, co třeba já jako dítě ještě pamatuju, ale dnes už to nezažíváme. Dnes lokální srážky jsou téměř neznámý pojem, možná někde v pohraničí, tam, kde je vlastně těch lesů asi víc.
3: Což oceníme při těch horkých létech a krajina, když trpí suchem.
5: Přesně, ale v případě vlastně těchto našich současných srážek, na které už jsme si bohužel zvykli, je, že dlouhodobě je sucho. To je i z toho důvodu, že třeba zemědělská půda v České republice, to je 54% území. To znamená, tím, že je tato zemědělská půda v létě velmi často bez jakéhokoliv pokryvu, je obrovsky horká, má vyšší teplotu, než třeba teplota v sídle, ve městě. Vzniká vlastně takový komín horkého vzduchu a ten zabraňuje jakýmkoliv zrážkám, aby vlastně na to území spadly. Takže přichází do úvahy jenom velké srážky, které se vytváří nad oceánem nebo nad mořem. A potom teda prší a prší a prší a prostě trvá to strašně dlouho a vznikají povodně. Takže je to takové jako nevyvážené.
3: To znamená, co se týče těch řek, to řešení je, o čem se docela často mluví, vracení do původních koryt. To je asi ten základ. Já si vzpomínám, že letos na jaře jsem splouval jako vodák Moravu v Litovelském Pomoraví a byl jsem úplně fascinovaný, jak nádherné meandry tam jsou, jak přirozeně tam ta řeka teče. Je to dobrý příklad?
5: Určitě je to jeden z nejkrásnějších, bych řekla, příkladů v České republice vůbec Litovelské Pomoraví a za to patří obrovský dík profesoru Štěrbovi, že se mu to podařilo vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast, takže to je jako opravdu super.
3: Kromě vracení řek do původních koryt, tak se mluví často o rušení meliorací, o vytváření mokřadů. Můžeme nějak aspoň stručně tedy jmenovat další z těch nejúčinnějších opatření
5: v krajině?
3: Takže
5: ten první krok je obnova té samotné říční krajiny. Samozřejmě nejde to všude naprosto celém rozsahu, protože třeba kdybychom v Labské Nivě chtěli zabrat zemědělskou půdu, která by sloužila jenom vsakování vody, tak to asi by nám úplně neprošlo. Ale tady se teď my musíme zastavit a zamyslet se, co je pro nás té krajině důležité. My musíme najít kompromis a říct si, tato část řeky, ale i s tím svým, bych řekla, biologickým doprovodem, to znamená spolu s půdou, s organismy, se zvířaty, bude prostorem, kde ta voda bude chodit nahoru dolů, kde poteče a kde bude plnit vlastně všechny ty přírodě blízké funkce, které my potřebujeme. Například samočistící schopnost řeky, když je v přírodním stavu, je obrovská a velice užitečná. A zase v podstatě bych řekla, zase to víceméně nic nestojí. A současně tento prostor může být krásným základem veřejného prostoru a systému sídelní zeleně v sídlech a ve městě. Což je velmi důležité, protože právě koridory řek ve městech a v sídlech poskytují úžasný, příjemný prostor právě v těch obdobích sucha a obrovských veder v létě, protože tam ten vzduch proudí, je tam vegetace. To znamená, tyto plochy není třeba se k ním tvářit a chovat, že je to něco, co je na konci města, co nikoho nezajímá. Naopak, to jsou plochy, které skutečně můžou tvořit takzvané zelené páteře a můžou být základem zelené infrastruktury. Dále, co se týče zemědělské krajiny, tak tam je jeden velmi vážný problém, že současná technika, zemědělská technika, to jsou obrovské stroje a ty potřebují velký manévrovací prostor. Takže já mám často pocit, že pro zemědělce by bylo nejlepší, kdyby tam žádné potoky nebyly. Byla by to jen rovná plocha, po které by se dalo krásně jezdit. Ale česká krajina je, bych řekla, poměrně dost mikrokrajina. To znamená, tohle všechno se musí respektovat. A zase je to o domluvě mezi zemědělci a ostatními uživateli té krajiny, jakým způsobem si tu krajinu budeme do budoucna využívat a co je pro nás prioritou. A já osobně se domnívám, že ta voda je pro nás jako hodně důležitá, protože bez vody není život. Dále je to problematika lesů. Samozřejmě, že lesy jsou obrovsky, bych řekla, hodnotný biotop. Pro nás je to 33% republiky. Je to přece jenom území, kde i v těchto vedrech v létě ta teplota byla teda o hodně nižší, i když jsou to smrkové porosty. A tam právě je taky obrovská rezerva, obrovský potenciál pracovat zase i s říční krajinou, přiznat, protože tam jsou taky potoky velmi často zahloubené a voda odtéká velice rychle pryč. A přiznání mimoprodukční funkce lesů pro celou republiku jako celek. Protože myslím si, že tohle by mělo být zase pojmenováno jako priorita, jako velmi důležitá věc.
3: Tedy, že to není jenom prostor, ze kterého vytěžíme dřevo a vyděláme.
5: Jak říkáme, továrna na dřevo, ale je to prostor, který dnes je naprosto klíčovým prvkem pro naše klima. A my dlouhodobě bojujeme o to, aby se krajinné plánování stalo součástí územního plánování a bylo minimálně tak důležité, jako je navrhování územního rozvoje, to znamená výstavby toho celého území. Protože to zatím neprobíhá. Já mám velmi často pocit, že s krajinou nakládáme jako s krajícem chleba, že prostě ukusujeme, protože pořád ještě je, ale ono je to organismus, ono je to tělo. To, co se teď děje v přírodě a i vodě, je naprosto, bych řekla, normální a odpovídá to tomu stavu, který v té krajině je.
3: Některé samosprávy to řeší docela intenzivně. My si teď můžeme poslechnout, jak k tomu přistupuje třeba město Krnov i ve svém okolí, právě v té zemědělské lesní krajině nad městem, kde se snaží zadržovat vodu z velice dobrých důvodů, protože, jak víme, je to oblast, kde třeba předloni ty povodně byly velmi zásadní a ničivé. Takže jsem se tam procházel krajinou a studovali jsme ta opatření s Pavlou Hájkovou, referentkou z magistrátu, která má ta opatření pro zadržování vody v krajině na starosti.
0: Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy. Dochází k nějaké směně pozemku, ale zároveň se právě řeší polní cesty, remízky, třeba i velké zařízení jako suché poldry. A ty my bychom potřebovali, aby byly dokončené, protože ty by nám pomohly. A ještě si město nechalo zpracovat studii. Odborníci si tu krajinu prošli a navrhli konkrétní opatření. Jsou tu různé průlehy, výsadba stromů, tuňky, různé svejly, což je takový jakoby příkop v tom svahu, který zabrání právě tomu odtoku vody nebo případně půdní erozi.
3: Pojďme se podívat k nějakému tomu konkrétnímu místu.
0: Teďka jdeme vlastně po poli, které už dneska je sklizené. Byla tady řepka. A tohle to je pozemek města, jenom tady tato část. Je to taková úzká nudle, která vede do kopce a kolem jsou vlastně nějaké pole.
3: Jsou tady nějaké stromy?
0: Ano, jsou tady nějaké nálety, je tady teda spousta kopřiv, takže teda nevím, jestli nám tam bude chtít vlézt do toho zarostlého, ale tady vlastně vidíte jednu už z těch konkrétních tůní, které jsme tady vykopali, ona dneska je suchá. Jo?
3: Teď je vyschlá. Ale je to místo, kam se ta voda může vlastně kumulovat a nesteče to z toho pole úplně dolů.
0: Jako tady tohleto primární opatření je, aby se ta voda zasákla v tom vyhloubeném místě a aby jsme právě zpomalili ten její odtok.
3: Tam byl změněn ten městský pozemek a že to je důležité. Co patří městu, tam může město dělat ta opatření, ale s ostatními pozemky mohou být problémy, je nutné samozřejmě jednat s majiteli a byly tam zmíněny, že město trápí komplexní pozemkové úpravy. Z vaší zkušenosti je tohleto možná pro mnoho lidí neviditelné byrokratické téma zásadní pro adaptaci krajiny?
5: Přesně tak. Ono by ta skládačka měla být taková, že tím hlavním plánovacím dokumentem by měl být územní plán, který by vlastně v sobě měl obsahovat všechny ty zásady rozvoje krajiny, zachování krajiny, rozvoje sídel, ve vazbě i na ty vyšší úrovně, krajskou a celostátní. Tohle by měl být podklad pro komplexní pozemkové úpravy, kde už je to i projednáno s veřejností v rámci participativních procesů. A potom tyto věci vlastně můžou jít do realizace. Takže to je, bych řekla, takový jako ideální model. Samozřejmě vždycky záleží na tom, nakolik i ta obec je tomu nakloněná. A právě v současné době já spoléhám právě na obce, které mají osvícené vedení, kteří chtějí něco pro tu krajinu udělat.
3: Důležitá je ale určitě i se zhora v úroveň celostátní a funkce české vlády a přístup. Jak vnímáte a hodnotíte současnou vládu, pokud jde o přístup k zadržování vody v krajině? Minimálně rétoricky adaptační projekty a dotace zmiňuje. Na druhou stranu slyšíme velkou kritiku za rozvolňování protierozních opatření, za třeba schválený stavební zákon, který zjednodušuje třeba kácení zeleně a tak dále. Jak jsme na tom tedy v tomhle ohledu?
5: Co mi tak utkvělo v paměti, je, že vlastně tato současná vláda plánuje jako boj proti suchu výstavbu dalších přehrad. Což nepovažuji za, bych řekla, úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. To znamená, ten vertikální prostup vody mezi povrchem a tím podzemím, ta přehrada vlastně úplně zastaví. Když si vezmete, že Vltavská kaskáda má 200 kilometrů a teď vlastně začneme takovýmto způsobem umrtvovat další řeky, tak z mého pohledu ta situace se zase jenom zhorší. Takže ta cesta je opravdu, bych řekla, ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému.
3: Můžeme na závěr ještě zmínit nějaké inspirativní projekty v Česku? My jsme tady mluvili o meandrech v Litovelském Pomoraví, ale vím, že jste před natáčením zmiňovala ještě třeba Šumavu.
5: Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje. Takže takových obcí je opravdu jako celá řada, ale pro mě takovým jako nejznámějším a jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Vohnančice například. Prostě jakmile se někdo rozhodne vážně věnovat problému zadržování vody v krajině a zlepšení situace a sedne si spolu s občany nad mapu a začnou spolu přemýšlet, co by v tom území mohli spolu dělat. A když si k tomu pozvou i odborníky, tak rozhodně určitě jsou místa, které můžou řešit hned. A tady bych chtěla apelovat ale nejenom na obce a kraje, protože je celá řada velmi aktivních, bych řekla, subjektů, ale každý občan, každý jeden člověk v tomto státě může něco pro tu vodu udělat. Na vlastním pozemku, vlastním přístupem k vodě, kde pro mě je naprosto nepochopitelná stále nedostatek legislativy, který neřeší problém například, že WC splachujeme pitnou vodou. To je, bych řekla, taková neúcta k té pitné vodě, které máme stále dostatek. Myslíme si, že jí máme dostatek. Takže ty rezervy jsou obrovské a každý na vlastní zahradě může zadržovat vodu, může si vytvářet tůně a jezírka a prostě vrací se život do těch ploch a ta voda je obrovsky, bych řekla, jako zajímavým a vítaným prvkem.
3: Dají se dělat zázraky.
5: Tak.
3: Slyšeli jste Leonardo Plus o zadržování vody v krajině v poslední době až módním sousloví, za kterým se ale skrývá ještě spousta reálné práce, pokud chceme Česko připravit na častější a silnější sucha i povodně v éře člověkem způsobené změny klimatu. Povídali jsme si o tom s Klárou Salcman, expertkou na krajinářskou architekturu z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji za to.
5: Děkuji, nashledanou.
3: K pořadu se i v delší verzi můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, když se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahu pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhlovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.

0: nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
1: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho, nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
0: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
1: Co je to referenční datová sada stromů?
0: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
1: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
0: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší, nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těch letokruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
1: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
0: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým svahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomto kruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: My jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
0: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
1: Přeskočili jsme Děhlovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíme, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
0: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
1: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
0: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
1: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
0: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těch letokruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těch letokruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany zproti svahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho.

0: kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
1: Nadře se člověk?
0: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
1: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu, ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
0: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale je, dejme tomu, jeden strom tak na cca dvě minuty, když je hodně dobrý.
1: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
0: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
1: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
0: Je to tak, říká se tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
1: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese. A ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
0: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat, záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumáme. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
1: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
0: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal. A vždycky je lepší samozřejmě ten strom potom vývrtu nějakým způsobem ošetřit, protože my vlastně do něho vytvoříme nějakou vstupní bránu pro hmyz nebo houby, případně jiné parazity. Pokud ale vrtáme ve vegetačním období toho stromu, tak to zas až takový problém není, protože ten strom je schopen reagovat velmi rychle a takovouhle ránu zacelí za velmi krátkou dobu. Kdybychom však vrtali v zimním období, čili v takovém vegetačním klidu, tak je to problém trošku větší, protože ta rána se hned nezacelí. Ale na druhou stranu v tom zimním období zase nežije toliko hmyzu a parazitu.
1: Takže tím nebozezem se zase musíš dostat zpět. To už asi o dost jednodušší, že?
0: Je to tak. Musím ho vždycky vyvrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozez už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
1: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
0: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Filipem Šelezingrem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka. A trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí. A mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty se vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
0: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města státu a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
1: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že jsi u toho zůstal tolik let a sbírá se to i různá ocenění?
0: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy, a já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy, v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
1: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
0: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo. A hlavně, co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu, a tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
1: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
1: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
0: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
1: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát, potom se odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
0: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra, která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama. A necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
1: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
0: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
1: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
0: v podstatě sám jsem si naordinoval v vozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
1: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
0: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
1: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz a chystáš si svačiny?
0: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv. Dostatek tekutin. Svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
1: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
0: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často, je to spíše taková nárazová věc. Takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
1: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Děhlovského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Spíš hory nebo nížiny?
0: Hory, jednoznačně.
1: Máš raději vrták nebo lopatu?
0: Vrták.
1: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
0: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
1: Máš raději stromy nebo skály?
0: Opět je to 50 na 50, ale spíše stromy.
1: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
0: Spíše klid lesa.
1: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
0: Jednoznačně pomalé.
1: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
0: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune a tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Kdežto u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
1: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré? Proč je užitečné znát, jak se svahy pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
0: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady, u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdali nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
1: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady touhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
0: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
1: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
0: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
1: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
0: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
1: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
0: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
1: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
0: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18, což je docela velké číslo, takže nejsem jediný, je nás víc takhle talentovaných na území města.
1: Tak to mi dělá velkou radost a myslím, že taky našim posluchačům a posluchačkám. Filipe, přejeme ti hodně štěstí ve sbírání dalších ocenění, ale taky získávání nových vědeckých objevů, abychom lépe chápali naši krajinu. Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli povídat. Toto byl Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. Filipe, ahoj.
0: Ahoj Honzo a děkuju moc.
1: Já se s vámi loučím, mé jméno je Jan Lukačevič a příště se uslyšíte zase s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.